Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. I could stay away.

0: Leonard Music.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
0: Radio. Shorty.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.

0: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy, i vaše banka. Comfort-group.cz

0: teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet premiéra Babiše dnes bude jednat o návrhu na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ministři mají zároveň rozhodnout, jak vysoké financování by obě veřejnoprávní média dostávala ze státního rozpočtu. Na programu je také návrh, který by umožnil kontrolu jejich hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Trump pohrozil obnovením útoku, pokud Irán nepřistoupí na dohodu o jádru. V rozhovoru pro americká média zároveň prohlásil, že nová dohoda zajistí dlouhodobě bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Trump ocenil pomoc Číny a Ruska při jednání, naopak kritizoval Izrael za kroky, které podle něj dohodu ohrožovaly. Řada bodů zatím není definitivně uzavřena a Irán je dosud formálně neschválil. Češi na světovém šampionátu vyměnili fotbal za rodeo. Naši si po úvodní porážce na mistrovství světa užili volný den v Texasu návštěvou místního dědictví. Včera už se ale vrátili k plnému tréninku a začali se připravovat na čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou. V Dallasu panují vysoké teploty, proto tým trénuje v ranních hodinách. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ústí nad Labem chce do roku 2045 mít 3000 nových bytů v režimu dostupného bydlení, aby zastavilo úbytek obyvatel a přitáhlo zpět ekonomicky aktivní domácnosti. Nájemné má být kolem 70 až 90% tržní ceny. Celá bytová politika se sjednotí napříč magistrátem a obory. Rada už materiál schválila, teď ho čeká zastupitelstvo. Nové byty mají vznikat kombinací městské výstavby, PPP projektů i družstevních modelů. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, ojediněle přehánky a teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ač je to neuvěřitelné, opět tu jsme všichni tři. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David,
3: jako vždy, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. Mě by zajímalo, kdo z vás, kdo z nás tří je nejvíc fresh tady, co? Kdo se k tomu přihlásí?
3: Já se hlásím, že já to nejsem. To
2: ne? Taky ne, ale ono to přijde, když koukám na náš playlist, to přijde.
1: Počkej, co tam máme, už to vidím. Rihanna, Calvin Harris, tak pokud se připadáte trošku rozbití po víkendu, tak tohle by vás mohlo spravit. Pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: We Found Love, Rihanna, Calvin Harris na Hitrádiu v 6.06 a my jsme taky našli cestu do práce. Bylo to náročný takhle po víkendu a tak samozřejmě v pondělí ráno se naskýtá otázka, jaký jste měli víkend, co, Davide?
1: No tak byl krátkej, no, co ti
0: ale extrémně byl kratší, než normálně mi přijde teda, jo, víc než jako standardně. Já jsem měl víkend v pohodě, teda kdyby vás to zajímalo, my jsme byli v Krnově, u tchyně a u tchána, takový pohodový víkend, odpočinkový, co jasný.
1: Dokonce, no, ještě do toho vstoupím, jak jsme jeli, nebo ty jsi mě vez, jo, v pátek.
0: No tak jestli, já jsem to nechtěl vytahovat.
1: Ne,
0: teda, jo.
1: Tohle nevytahujme,
0: já
1: ale
0: to pak musím vytáhnout.
1: Že jsi jel do Krnova, tak jsem si dokonce otevřel mapu a koukal jsem se, kde Krnov je a je to teda opravdu daleko.
0: No, já to teda vytáhnu, jestli můžu. Ona ta cesta do Krnova trvá z Prahy nějakých v pátek tak 4 hodiny, jo, normálně 3,5 hodiny. A já jsem vezl Davida do Hradce Králové ještě.
1: Což je cestou.
0: Což je, no, skoro. Já měl jsem tě vyhodit tam u toho Sika, u Opatovic, tam u toho Kruháče, abych nemusel zajíždět. No nicméně Davida jsem vyhodil a jel jsem dál a člověče, já to jel 6 hodin. Jel jsem zadem 6 hodin. Normálně najednou zmizela cesta, jeli jsme v nějakou prašnou cestou
1: někde.
0: Já ti
1: pořád říkám, že si máš zaplatit tu dálniční známku, Michale.
0: To je možná ono. A co Jasmin?
2: Ale já jsem byla na oslavě mojí ségry a taky na prvním Edenu Evy, což bylo asi to nejlepší, co jsem kdy viděla. To bylo hustý. A možná to tak mají i naši posluchači. Takže bych to dala klidně do minuty šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste někdo z vás byl taky na Evě a jak se vám to líbilo?
0: To je super nápad. Tak pojďte nám to napsat na 777-937-777. Kdo jste byl na Evičce, jak vás to bavilo a jak vám po víkendu je? Alex Warren, Ordinary 608. Tohle je Hit Radio. Hezké ráno. They say

0: Alex Warren Ordinary, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste byli na koncertě Evy Farné a jak moc jste si to užili. Začínáme teď.
1: David Žacler se Snoubenkou byli v sobotu na Evě a luxusní to bylo.
0: Vlaďka Praha byla na Evě včera a bylo to úžasný, Eva je bohyně.
1: Veronika Kladno byla v sobotu prý naprosto boží, husí kůže a skvělá atmosféra.
0: Petr Praha byl v Edenu, jeden z nejlepších koncertů, co zažil obrovská energie.
1: Lucka Beroun byla s kamarádkama, splněný sen, celý stadion zpíval.
0: Honza Mladá Boleslav šel hlavně kvůli ženě, nakonec si koncert moc užil.
1: Tereza Pardubice několikrát dojatá k slzám, Eva byla úžasná.
0: Martin Plzeň vyrazil Spartou, skvělá show, domů odjížděli plní energie.
1: Radek Hradec Králové, první návštěva Edenu, fantastická atmosféra od začátku až do konce.
0: Monika České Budějice byla s dcerou, krásný společný zážitek.
1: David Brno přijel přes půl republiky, ale stálo to za to.
0: Míša Třebíč, na Evice jsem bohužel nebyla, syn slavil 15 let, ale všude na mě skáču videa a muselo to být moc silné. Musím se Já s tím souhlasím, jsem na straně Míši Střebíče, já tam nebyl teda, trochu mě to mrzí, ale ta videa na mě skákala teda všude a pak jsem si pustil záznam, někdo to samozřejmě nahrál, dal to na YouTube a perfektní teda.
1: Perfektní, ale nepřenositelný, jakože kdo jste tam nebyl a je ještě nějaký lístek na ten poslední termín, tak to hnedka kupujte, protože to bylo dokonalý jako.
0: Poslední termín, pokud se nepletu, je úterý. Zítra, takže vstupenky online. No a kdo byste chtěl přenést zpátky na ten koncert, tak vzpomenout si vlastně, dalo by se říct na tu emoci, energii, tak si dáme vzpomeneš si. Eva Farná, Miraj na Hit Radio 6.13.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Selena Gomez a The Scene. 6 hodin, 19 minut. Krásné ránko. Představte si, že vám zvoní telefon. Zvednete to a na druhé straně borec, co vám říká, že jste právě vyhráli skoro 200 milionů.
1: Hezká představa při pondělku.
0: No, jenže vy ho utnete a řeknete, hele, nemám čas, čau, položíš to, protože zrovna krmíš krávy. Tak tohle se opravdu stalo v Austrálii. Tady australská farmářka položila telefon řediteli loterie, který jí volal, že vyhrála skoro 200 milionů. Ona ho odbyla s tím, že sedí s vnučkou na traktoru a že zrovna krmí 300 krav, že všichni na ně čekají a že to prostě vyřídí až večer, no.
1: Nebo deť, krávy mají přednost.
0: No přesně. Hele, tomu říkám priority, jo. Nechat čekat prostě 200 milionů kvůli partě bučících krav, to je naprosto geniální.
1: Mně se líbí, že ona zatím nechce po té výhře nic měnit, nechat si ten život, co má, s těma kravkama, normálně všechno, co dělá, tak nepřestat dělat. A jsem zvědavá, co s tím teda ale udělá jako později. No, zatím teda drží, ale uvidíme, kam se to vyvine.
0: No nicméně, ona teda to vyřídila ten hovor až večer, jo, ale kdyby, představ si, že by ho odbyla úplně a řekla prostě, že jí to nezajímá, jo. To by prostě byla jedna z toho stáda.
1: Nebo by to nechtěla brát kvůli tomu, že to je cizí číslo, klasika.
0: To je pravda. A to je vlastně to, co se děje v dnešní době, že já nevím, jestli to máte podobně, ale pořád volají ty cizí čísla, jo. A po téhle story možná cizí čísla těm Indům, těm, co tě chtějí obrat o peníze, začnu brát taky. Za chvíli Enrique Iglesias, David Guetta a taky aktuální doprava pro vás, kdo nás sledíte na cestách. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
6: No jo, ale jen na rok.
7: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
5: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
13: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů,
12: policie, záchranářů i armády České republiky.
13: Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaně šampionů na Hit Radio.
15: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu teď ráno hlásí dálnice D8. Dávejte si pozor na kilometru 29 směr Drážďany. Podle našich informací je tam odstavené nepojízdné vozidlo.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe?

0: sakra nakažlivý. Taky si podupuju David Guetta, Terry Swims a Tone Sedai. Gone, gone, gone, David sedí.
1: Ale užívá si to.
0: Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. David pro nás má hlavně ranní update. Ranní
1: update. Festival Rock for People je u konce, jeho 31. ročník v Hradci Králové uzavřeli metalové legendy Iron Maiden před tisíci fanoušky. Kapela vystoupila v rámci turné Run for Your Life

0: po kterém si v roce 2027 plánuje dát koncertní pauzu. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde půl litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká reprezentace dvě utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Papírové silniční mapy sice v době navigací působí skoro jako přežitek, úplně zmizet ale nemusí. Podle agentury AFP mají stále své místo třeba při plánování cest, hledání alternativních tras nebo jen jako inspirace k cestování mimo zaběhnuté trasy.
1: Já jsem se nad tím zamyslel a představuju si, nebo spíš otázka na vás všechny, dokázali byste dojet někam podle klasický papírový mapy? Co, David? Hele, co, Jasmin?
2: Teďka už asi ne a vzpomínám si na cesty, když jsem byla malá do Chorvatska s mámou, s tátou, ty se tak hádali, když máma měla číst něco v mapě.
1: Asi tady se odbočit.
0: A je to teďka jiný, jo?
2: Už spolu nejsou.
1: To bylo kvůli tomu.
0: Jedna blbá odbočka, ty jo.
1: Já mám teda občas problémy s Waze-em, musím říct, v dnešní době, jo. Ale takhle, co si myslím, že bylo horší, tak horší bylo složit tu skládací mapu zpátky do toho původního stavu, jo. Připomínáme to jako příbalový leták u prášku. Úplně stejný, to prostě nedají zpátky. Natália Imbruglia, Thorn, 6.33 na Hit Radio, hezké ránko.

0: Tak co, komu tohle hrálo na svatbě? Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 40 minut. Co se stalo, Jasmin?
1: Smála jsem se tobě teďka. Nicméně pojďme se věnovat příjemné aktivitě.
0: Nic novýho. Tak co tam máš?
1: Vzpomeňte si teďka na svý nejoblíbenější jídlo a vy dva mi řekněte, který to je.
0: Takhle z hurta jako.
2: Pizza.
1: Pizza.
0: Mm-hmm. Pizza. Já miluju těstoviny, jakýkoliv, v jakýmkoliv, v jakýkoliv formě.
1: I vy, naši posluchači, si vzpomeňte na svý oblíbený jídlo. Je jedno, že je teďka čas snídaně, může to být svíčková, smažák, cokoliv. Mm-hmm. Brali byste lízátko z příchutí tohodle toho jídla, co jste si teďka řekli, ať už v hlavě nebo vy tady?
0: Tak jako teď záleží, no. No, dal bych možná teďka nějaký lízo takový.
1: IKEA ten svůj aprílovej fórek ze sociálních sítí dotáhla do konce a opravdu teďka nabízí lízátko s příchutí masových kuliček a brusinkový omáčky.
0: Nekecej.
1: Spojili se normálně s čupačům, s těma lízátkama a mají limitku lízátek s příchutí teda švédských masových kuliček. Mně to přijde skvělý. Takhle, neprodává se to zatím v obchodech, ale můžete je získat během nějakých speciálních promo akcí, jo.
0: To jsem se chtěl zeptat, protože teda samotného mě to zajímá. Já si myslím, že hlavně ten hlavní účel bude to, že hele, koupím si lízátko, abych si to mohl dát na TikTok nebo na Instagram, jasně, protože to je trendy, ale já bych to teda opravdu ochutnal.
1: No já taky.
0: Nicméně, říkám si, že by to mohli vyhnat ještě o štok vejš, kdyby to lízátko dávali ke každý skříni, co tam prodávají, že bys ho nejdřív musela dolízat, aby ti z toho zbyl imbus, abys to měla čím postavit, že jo.
1: Ježíš, ale to vůbec není špatný nápad.
0: Jo, to je jenom, jestli nás poslouchá někdo tady z té firmy, tak to je malej typíček, jo. Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child, další muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme i dopravu. Hezké ránko z Hit Radia.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Kdo šetří, má za tři.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce, pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mira.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Po pojeďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
15: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si pozor na Liberecku. K nehodě dvou osobních vozidel došlo za Chotyní směrem na Bílý kostel nad Nisou. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte pohodový pondělní ráno, stejně jako je tenhle song. Toulo, Habits, Stay High, 6.54 na Hit Rádiu, dobré ránko. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili výlet, který byl naprosto katastrofální, protože pokud ano, tak se vám to může zpětně vyplatit. Pokud se ptáte jak, no tak když nám vaši historku povíte, respektive napíšete, pošlete ji na hitradio.cz, zařadíte se do soutěže s 4camping.cz a autora nejlepšího příběhu odměníme v páteční snídani šampionů poukazem na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz.
1: Merrell je partnerem téhletý soutěže. Jde o takový funkční, pohodlný oblečení, který ale vypadá fakt krásně. Takže holky, nemusíte se bát, že když je něco funkční, tak to není hezký, tohle je moc hezký. A když jsme u těch spackaných výletů, tak já jsem třeba takhle byla na Sněžce s mým přítelem, že, ale dost neplánovaně, takže jsme byli úplně nepřipravený, bez vody, bez bundy, začalo pršet, měli jsme normální tenisky, jo, jakože my jsme nevěděli, že tam půjdeme, my jsme byli na výletě mimo a byl to teda výlet opravdu s takovým jako bojem o přežití nakonec. Ty jsi měl něco takového?
0: No, já jsem přemýšlel, ty, jak jsi začala, že jste byli na Sněžce, tak už jsem si říkal, jestli to nejsi náhodou tyta z těch článků, jo, že na Sněžku šli turisti v zimě, 3 metry sněhu a šli tam prostě v teniskách.
1: Ne, vědět o tom, tak se jo, připravím.
0: Na jehlách. Tyjo, čověče, historka takhle z kempování, jo. No, vzpomínám si, možná jeli jsme na vodu, už to je pár let zpátky, a někdo dostal prýma nápad, že se vyspíme ve stanu a že ráno vyjedeme, jo. Nejhorší noc v životě v tom stanu, já jsem vůbec nespal, byl jsem rozlámaný jak prase. A to je důvod, to je ten první důvod, proč na to vzpomínám, nezapomenu na to, ale ten druhý je, že to zjíždění řeky bylo pak moc fajn, jo. Takže yin yang, jo. Noc šílený, řeka fantastická. David, něco?
2: Asi nic.
1: Ale vy určitě něco máte a když nám to pošlete na hitradio.cz, tak jak říkal Michal, můžete vyhrát poukaz na nákup značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
2: To je jiná, samozřejmě, kdybych mohl soutěžit, tak bych si třeba na něco
1: našel.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Sony.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
3: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Před cestováním vlakem bychom si měli zkontrolovat jízdní řád. Na české železnici totiž o víkendu vstoupil v platnost upravený jízdní řád, který bude platit do 12. prosince. Změny se týkají především regionálních spojů českých drah ve většině krajů a mají zlepšit návaznosti mezi vlaky. Některé úpravy souvisejí také s dřívějším koncem školního roku a letními výlukami. Většina Čechů vnímá spory vlády a prezidenta Pavla. 8 z 10 Čechů považuje nesrovnalosti mezi vládou a prezidentem ohledně zahraniční reprezentace za problém. Vyplývá to z průzkumu Trendy Česka pro Českou televizi. Více než polovina respondentů si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem dohody vlády a hlavy státu. Ceny ropy klesly na několikaměsíční minimum. Výrazně oslabily poté, co se objevila zpráva o plánovaném podpisu memoranda o dohodě mezi USA a Íránem. Severomořská ropa Brent zlevnila o více než 4% a dostala se na nejnižší úroveň od března. Trhy reagují na očekávané uvolnění geopolitického napětí a možné obnovení dodávek přes Hormuzský průliv. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Městská policie Děčín dokončila velkou modernizaci kamerového systému, který buduje už od roku 1997. Město získalo dotaci z Evropské unie ve výši 14,5 milionu korun, která pokryla veškeré náklady na novou technologii. Nové kamery mají vyšší rozlišení a dokážou generovat důležitá dopravní data z vybraných úseků. Nově dohlížejí třeba na oblasti v okolí Mariánské Louky. Záznamy ale využívá i státní policie. Na Ústecku bude dnes převážně polojasno, ojediněle přehánky, na severu a na horách přehánky, četnější teploty 16 až 20 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké ránko.
9: Ahoj, hezký pondělí.
10: Snídaně šampionů.
8: Jsme tady kompletní, je tu s námi David, je tobě hezký ráno.
11: Ahoj.
8: Samozřejmě vám všem, kdo jste dorazil.
9: Kdo už jste byl letos na nějaký svatbě, tak s náma zůstaňte. Kdo jste letos ještě nebyl, určitě jste někdy v životě byli a máte k tomu taky to říct.
11: Tak vy můžete odejít teda, jo? Nebo...
8: tak já si myslím, kdo jste na svatbě byl, tak zůstaňte a kdo jste nebyl, tak zůstaňte taky. Takhle nikam nechoďte, nelaďte za chvilku svatby. Teď Green Day, hezké ránko.
1: Hit Radio North Music.

0: Zbuďte mě, až skončí září. Tohle jsou Green Day. 7 hodin, 8 minut. Posloucháte Hit Radio. Krásné ránko, no a my vyrážíme na svatbu.
1: Já jsem pozorovala o víkendu, že bylo hodně svateb, možná jste někdo taky byl na nějaký. Já jo, vdávala se mi v pátek vlastně už nejlepší kamarádka. Měli to takový rychlý, skromný, ale moc hezký a strašně dojemný teda. Nicméně, já jsem si tam uvědomila, i když vlastně už i dřív, jak moc nemám ráda jeden svatební zvyk, jo.
0: Který?
1: No, možná budete překvapený z toho, který to je, ale mě hrozně vadí házení kytice, jo. Já se přitom cítím prostě hrozně nekomfortně, nechci se tam prát o tu kytku, nějak tam zápasit, vůbec nechci vyvinout nějakou aktivitu k tomu chytání. Naopak jsem třeba viděla video, kde má nevěsta zavázaný oči.
0: Jasně,
1: a do kolečka kolem ní chodí ženy, ona střihá stuhy, komu zbyde poslední, tak ta se vdá. A to bych třeba, kdybych někdy měla svatbu, tak to bych chtěla já, protože mi to přijde vlastně takový aktivní, je to delší ten zážitek a moc se mi to líbí.
0: S tím souhlasím. To házení kytky samozřejmě na svatbách frčí, to teda můžu, to takhle mám z první ruky. Ale to vyvazování, to vystřihávání je teda čím dál víc trendy, jo. A co mě baví, pak je i pánská verze, že je ženich, má taky zavázaný oči, v ruce drží flašku, z té flašky nějakého dobrého alkoholu, z té flašky jsou stuhy a funguje to úplně stejně, jo. Komu zůstane ta poslední stuha v ruce z těch ženichových kumpánů, kamarádů, tak ten získává tu lahev.
1: Okay.
2: Ještě, že nehází taky tu lahev za sebe.
0: Takhle, můžeš si to vymyslet, jak chceš. Nevím, jak by to dopadlo, Davide. Ty chystáš svatbu na letošek, že jo? Tak už bylo, je na tobě vidět, že už přemýšlíš tady o té tradici.
2: Nám se právě tyhle tradice úplně nelíbí, takže my ani nevím, jestli tam nic takového budeme mít.
1: Ale to je dobře, protože to nás zajímá, co se vám právě nelíbí teda.
0: Já si teda myslím za sebe, jestli můžu, že nejhorší je svatba, kde někdo vymyslí nějakou aktivitu, do které se ze 100 lidí zapojí 10 a všichni nezúčastnění hodiny koukají na něco. Co, co je nebaví, jo.
2: A ty to ještě k tomu musíš moderovat.
0: Třeba, jo. A já, no, třeba královský kočár, jo, to je za mě úplně jako
1: to
0: mimo
1: já vůbec
0: v dnešní
1: nevím,
0: době.
1: Co je.
0: To je, člověče, taková opíjecí hra, kde je nejvíc opilej vždycky kočí. Vy, kdo to znáte, tak dáte mi zapravdu, že kočí to vždycky odnese, jo. Pokud nevíte, o co jde, najděte si na internetu královský kočár a bude vám to naprosto jasný. No tak jaký jsou za vás ty nejdivnější zvyky, tradice, zábavy na svatbách, to nás zajímá. Napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777 937 777 a nebo nám to zrovna nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Teď další muzika, Ray Dalton, 7 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: čtvrt na 8. Minuta k tomu, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionu ATC. S vámi Michal, David a Jasmin, přejeme fantastické ránko a pojďme zpátky na svatbu. Řešili jsme tady, jaké nejdivnější zvyky, tradice na svatbách v dnešní době existují.
1: Ahoj, dnes máte skvělé téma, v sobotu se vdává moje sestra, jdu jí jako svědek a všechno tohle jsme museli řešit a přesně jak říká Jasmin, lepší varianta je střihání stuhy, než házení kytice. Určitě nedojde k tomu, že se tam holky o tu kytku poperou, anebo že ji ani jedna nebude chtít a spadne na zem. A co se týká her, tak svatební kočár jsem zavrhla, my budeme mít živé pekseso, židličkovanou z úkoly, lepší verze než běhat okolo židle a čekat na hudbu, pak kolíčky, popelku a živé pekseso, tyjo, spoustu z těch věcí já vůbec neznám.
0: Taky ne. K tomu královskému kočáru, to je teda za mě svatební peklo, přišla tady zpráva i od Kláry. Dobré ráno do rádia, tak s královským kočárem souhlasím. Myslela jsem si, jaká to nebude sranda, dokud se na naší vlastní svatbě můj muž nesundal právě u téhle hry tak, že jsme museli odnést do postele, kde spal až do rána. Vypadá to na prýma první manželskou noc, teda asi. Tak máme tady taky další zprávu. A co unášení nevěsty? To je taky hrozný, anonym píše. Počkej, na to jsem úplně zapomněl.
1: To bych jako nechtěla, no.
0: Na to jsem úplně zapomněl, že tenhle přežitek z 90. ještě funguje. Unášení nevěsty. Jo. A na to nám přišla i skvělá hlasovka od Jany. Naladím to, pustím to. Tady mi to někde zmizelo. Tak, už to mám.
2: Zdravím. Za mě je nejhorší únos nevěsty, protože moji kámošku unesli do nějaké hospody, kde ten její chlapec dřív pracoval. Zavřeli se tam, zabarikádovali, ožrali tu holku jako dobytek. Chlapec si chudák nemohl asi 6 hodin najít a celá svatba tím šla úplně do kopru. Takže tohle prosím nedělejte, pokud si to chcete užít. Čauky.
0: To je prima.
1: Takzvaně
0: dopadla dobře ta svatba. Takzvaně dopadla dobře. Taky tady máme zprávu od Pavla. Ahoj, první novomanželský tanec. Vůbec nechápu, co má přinést za zábavu a do manželství. S tím teda já osobně nesouhlasím, mně to přijde v poho. Ale vlastně takhle, my se tady můžeme bavit o něčem, co nám se líbí, nelíbí a tak dále, ale samozřejmě, je to vaše svatba, tak vy si ji užijete naplno. I třeba s tím únosem nevěsty.
1: Ty jsi předtím zmínil novomanželskou noc.
0: Ano.
1: To je jenom další věc, co mě zajímá, protože na to jsou hrozně velký očekávání vždycky kladený. Přitom většina těch lidí je pod napilých. A mně se líbilo, že kámoška teďka, co se vdávala, jiná ještě, tak ta říkala, hele, my jakoby víme, že asi k ničemu nedojde, že budeme mít úplně jiný starosti, takže my si nedáváme žádný jako nároky na to, prostě půjdeme spát a uděláme si to hezký někdy jindy.
0: Mně se líbí, jak okolo toho tancuješ, Jasmin, takhle směkejšem toho moc neuděláš.
3: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Tohle jsou hity, Poetika. 7.22. Další muzika nachystaná za malou chvíli. Na co se můžete těšit? Avril Lavigne, Skater Boy. Taky Benson Boone. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás hladíte na silnicích. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maruš, jsem unešenej! Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyříděj rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
3: Jo, ty jsi unešenej z auta.
4: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim CZ.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: XXL výprodej v online shop CZ.
9: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: cenách e-obuv ví. Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
1: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno.

0: chvílí hlášenou na Litoměřicku. Došlo k ní u obce Pohořany, kde podle informací od vás osobní auto srazilo srnku. S opatrností tam projedete.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Skater Boy. 7.31, tohle je Avril. Posloucháte Hit Radio. Michal, jsme David s vámi, no a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Hubnutí podle odborníků nefunguje u žen a mužů stejně, zatímco mužům může ke ztrátě váhy stačit výrazně méně pohybu. Ženy často musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dosáhly podobného výsledku. Podle odborníků nejde o slabou vůli, ale o rozdíly v těle a metabolismu, které celý proces ovlivňují. Česká aplikace na pivo se těší velké popularitě, z obyčejného hledání hospody totiž dělá hru. Místo klasické mapy nebo seznamu podniků ukazuje jen směr pomocí kompasu, takže uživatelé se k nejbližšímu pivu dostávají trochu naslepo. Muž, který se rozhodl zasvětit život hledání lochneské příšery na břehu Skotského jezera, strávil už 35 let. Opustil kvůli tomu práci i domov a původně věřil, že tajemství Lochnesu odhalí během pár let. Místo toho tam ale zůstal dodnes a při čekání na monstrum potkal i svou manželku.
0: Takže tajemství Lochnesu odhalil. By se splněna. Ach jo. Pojďme soutěžit. Je tu rychlá pětka. Dámy a pánové, celý tento týden vám budeme rozdávat herní vouchery do Levels v My House of Fun

na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun. Tak kdo byste chtěl vyrazit na výlet třeba s vašimi dětmi nebo kamarády, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Jason Boone. 7.35, posloucháte Hit Radio a to je čas na rychlou pětku. Rychlá pětka. Celý tento týden soutěžíte o herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
1: V House of Fun se rozhodně nudit nebudete. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, bar, diskotéka. My jsme tam nedávno měli s kámoškou rozloučku se svobodou a byla to teda pecka.
0: Hezký, no a kdo si možná udělá výlet, bude Vašek. Vašku, hezké ráno.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Zdravíme na Náchodsko, zdravíme Rožďárek. Tak Václave, vyrazil bys rád tady na ten výlet do House of Fun do Prahy?
2: Jasně, my tam chodíme občas, takže...
0: Hezký.
1: Pěkně.
0: Hezký, no tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která tekutina se dává do motoru, aby se nezadřel?
2: Motorový olej.
0: Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Vašku, budeš vědět, která zkratka označuje Spojené státy americké?
2: USA.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaké je opak slova rychlý?
2: Pomalý.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Václave, ve kterém ročním období padají listy ze stromů?
2: Na podzim.
0: Ano. A pojďme na poslední, pátou otázku.
1: V jakém městě najdeš House of Fun stojící na Národní třídě?
2: Ale.
0: S prstem v nose. Václave, je to tvoje.
2: Dobře, děkuju moc.
1: No, gratulujem.
0: Není záč, takhle, takovýhle znalosti, takhle v pondělí po ránu si neskutečnej. Tak voucher na 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě posíláme. Ještě nám řekni, co ty chystáš takhle při pondělku? Jedeš do práce?
2: Jo, jedeme, my jsme elektrofirma, jedeme na poruchu opravovat ztráty, takže paráda.
0: Hezký, no tak to opravte hezky, patrně, ať vás to neklepne a House of Fun si moc užijte. Měj se, Vašku, ahoj.
2: Tak jo, zatím díky.
1: Ahoj. Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Radio Nord Music.

0: Sinclair, Love Generation. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.40. A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Co opravdu funguje, nebo takhle. Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
1: Úplně vyčilovaný Míša.
0: Vy jste si toho nevšimli od rána.
2: Dá se o tom mluvit v rádiu, takhle ráno.
0: Dá se o tom mluvit, jo. Já jsem četl, že hitem jsou somatické přístupy, dechová cvičení a techniky zaměřené na stimulaci bloudivého nervu.
1: Bloudivý nerv.
0: Bloudivý nerv. Tak jsem si řekl, že bychom mohli udělat takové celonárodní dechové cvičení, pondělní vyklidnění hlavy, jo. Že bychom tě zkusili, Davide, skrz holotropní dýchání uvést do hypnozy. Co teda nejvíc funguje, tak je prý technika 4-7. 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech, jo, třikrát za sebou.
2: To není to 6-7 teda.
0: Ne, je to 4-7. 4-7. Takže bychom to zkusili, jo, tak zkusíme to na Davidovi, můžeš i ty, Jasmin, jo. Takže počkejte. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. Dobrý, ne?
1: Počítá to někdo?
0: Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i vy dostate u rádia, jo? Takže 4 vteřiny nádech, já jdu s váma, takže pojďme teď. 7 vteřin výdech. Dobrý, ne?
1: A to se má nějak jako opakovat, nebo...
0: No, ideálně bys to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
1: Tak to vomdím.
0: Davide, počkej, Davide, Davide, už přestaň. Počkej, musíme Davida z té hypnozy dostat, jo?
1: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
0: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jedou.
1: Přesně.
0: Davide.
1: Kaput. Dejme pro verse.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Další muzika pro vás za malou chvíli a zdravíme samozřejmě i vás, kdo nás máte na cestách. Za volantem přidáme taky aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkarna.cz.
8: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: Pohlédl do dálky a zvolal.
18: Atava!
17: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
18: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
21: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
22: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na Liberecku v Chrastavě. Dopravní omezení tam čeká v Nádražní ulici. No a bourá se na Lounsku. Dvě osobní vozidla se srazila v obci Chlumčany. Tak i tam opatrně.
24: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
25: To jen se zeptej, tatínka.
26: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
27: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
28: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jsi světlem i tmou mým.

co přijdu, a přesto neslyším tvůj hlas.

0: Za 6 minut 8 posloucháte pondělní Hitrádio, to nám dělá velkou radost a my se ptáme, plánujete letos dovču v Itošce, tak zesilte rádio. Co rozhodně nedělat v Itálii, jaké jsou ty největší kulinářské zločiny, jo? Tak fópa může vzniknout třeba, pokud si objednáte kapučíno dopoledne po 11. Jo? Číšník se na vás bude dívat divně, ale ne, že by byl neurvalej, ale že chce vám pomoct vyhnout se podrážděnému žaludku.
1: Jo,
0: takže to myslí dobře, jo. Co teda je absolutní foupa jíst na schodech, svačit u památek, to může skončit pokutou od policie. Potom, to, co tady děláme v Čechách, když jdeme třeba do pizzerie a namáčíme kousek pečiva do oliváče, jo, tak to v Itálii nikdo nedělá.
2: Aha.
1: Jak to?
0: Nevím, prostě nedělají to. A taky je pro ně urážka poručit si k těstovinám nebo risotu s mořskými plody parmazán.
1: No ale lahůdka, to je nejlepší.
0: A nebo taková klasika, asi se v tom poznáme všichni, když jdeme pro nějaký ovoce do obchodu a saháme, jestli je třeba měkký nebo to. No. Hele, tak na trzích takhle sahání nebo mačkání na ovoce nepřijatelný, jo. Takže si říkám, letos mácháč, jo, nás nikdo omezovat nebude. Já teda, ale já to chápu, protože že se nemá v Itálii sypat na risotto parmezán, protože na risotto se vždycky sypá ajdam 30, jo. A pro umocnění gastrozážitku se přidává ještě aro kečup v plastu. A to kapučo před 11. je taky hřích, protože před 11. se podává expresso. Pojďme na muziku. Pink, Trustfall, do 8. tady na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy nevěří, že nový stavební zákon pomůže. Stavební společnosti a developeři jsou ke změně stavebního zákona skeptičtí. Více než polovina z nich neočekává zrychlení povolování staveb ani celkové zlepšení situace. 3/4 navíc varují, že přechod na nový systém může přinést komplikace. Vláda slibuje rychlejší povolení do 1 roku, firmy ale čekají spíš dlouhodobý efekt, pokud vůbec. Do Česka se blíží tropy, teploty vystoupají až k 35 stupňům. Do Česka začne proudit teplý vzduch a víkend přinese výrazné oteplení. Na většině území se teploty dostanou nad 30 stupňů. Začátek týdne ale ještě přinese chladnější vzduch od Atlantiku a místy přehánky. Carolina slaví Stanley Cup. Hurikány vyhrály 6. finále na ledě Vegas Golden Knights 3-0 a po 20 letech získali vysněný titul v NHL. Pro českého útočníka Tomáše Hertla jde o další zklamání. Na trofej nedosáhl ani tentokrát. Letos se navíc Stanley Cup v Česku neobjeví, v týmu Caroliny totiž není žádný český hráč. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ústí nad Labem chce do roku 2045 mít 3000 nových bytů v režimu dostupného bydlení, aby zastavilo úbytek obyvatel a přitáhlo zpět ekonomicky aktivní domácnosti. Nájemné má být kolem 70 až 90% tržní ceny. Celá bytová politika se sjednotí napříč magistrátem a obory. Rada už materiál schválila, teď ho čeká zastupitelstvo. Nové byty mají vznikat kombinací městské výstavby, PPP projektů i družstevních modelů. Na severu Čech bude dnes převážně polojasno, ojediněle přehánky a teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, dobré ránko.
8: Krásné pondělí. Michal tady před chvílí spadnul, takzvaně hodil hubu do slova, to bylo boží.
11: Já jsem nečekal, že mě takhle potopíš veřejně před celou republikou, abych to vysvětlil. Mně se sundala ponožka v botě, svlíkla, tak jsem ji potřeboval si jako natáhnout během zpráv a jak jsem si ji natahoval, tak mi se zamotali sluchátka do boty a zmizel jsem pod stolem. A David nehnul ani brvou a jako naprostý profesionál. Dořekl celé zprávy.
12: Jsem profík.
11: Neskutečný.
8: Nicméně, co nás zajímá, jestli jste někdy zažili nějakou návštěvu rodičů partnera, která nedopadla úplně dobře. Zaspomínejte, zůstaňte s náma, za chviličku se nám to bude hodit.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Pondělní ráno tady na Hit Radio je hodně roztančený. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor. 8 hodin 5 minut, hezké ránko. Schválně vzpomenete si na svoji první návštěvu u rodičů vašeho partnera? Podle průzkumu je to totiž jeden z největších stresů na začátku vztahu a lidi na sockách se teďka mezi sebou chlubí, spíš sdílejí ty nejhorší trapasy. Tak co vy dva, vzpomínáte na první návštěvu u rodičů vašeho partnera?
1: Já musím říct, že velmi dobře. Bylo to tehdy někdy na Vánoce a rovnou na 3 dny, když jsem tam jela poprvé, což se nikdy jako nedoporučuje. Ale jela jsem tam teda takhle nadlouho a když jsem viděla poprvé Kubovýho taťku, tak já jsem nevěděla, že je jako vtipálek a on mě začal zkoušet, jo, a říká, prostě přišla jsem k němu a on, otoč se kolem dokola. A měla jsem se tam otáčet, jak ty dítne. A kolik je 2 + 2 a takhle. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, jakože dítě je úplně jiný než můj Kuba, jaký to bude. A já měla hrozně
0: rozhádaný. To jsi neřekla. Říkala jsi, co to je za debila?
1: Ne, ne, ale byla jsem pak nahoře v pokoji, měla jsem nějaký rozházený hormony a normálně jsem tam slzela a říkám, Kubi, já to asi nedám.
0: Kubi, já to nedám, já jsem mu říkala, že 2 + 2 = 6, ty
1: ne, Kuba mě z toho strašně vysvobodil, jako zachoval se krásně, nicméně ta rodina je boží, jakože já jsem brzo zjistila, že taťka je fakt vtipálek a Kuba mi to ještě říkal, hele, taťka je prostě takovýhle a budeš ho mít nakonec nejradši, on je prostě skvělej.
0: Milý přivítání do rodiny, co David?
2: No taky jsem byl zkoušený, ale nějak to proběhlo a už jsem to tak trošku vytěsnil, takže se k tomu nechci vracet.
0: Chápu.
1: Dobře, co Michal?
0: Michal v pohodě. Tak já jsem si vzpomněl, není to teda teďka jako poslední partnerky, ale už to je kdysi dávno, bylo to Hradci Králové. David možná tuší.
2: Dobrá volba.
0: David z Hradce Králové, musíme říct. A my jsme jednou takhle šli vlastně s tou bývalou partnerkou a s jejími rodiči do jednoho baru, do jedné takové hospody.
2: Jo, jsem se lekl, jako v hospodě na kovárně,
0: no, říkáš bar. No, tam jsme se potkali poprvé a šli jsme teďka zpátky a my jsme se s tím tátou tak jako podepírali prostě navzájem a došli jsme k ním domů a teďka ona měla pokoj v prvním patře. No a samozřejmě já jsem čekal v tom prvním patře, nech se vrátí ze sprchy, tohle najednou se otevřely dveře a říkám si, a je to tady. A tam jí táta neříká, a ještě, prosím tě, a já do prčic. Jo, takže to je takový můj, jako, vlastně ani ne trapas, já na to hrozně rád vzpomínám.
2: Takže to připomenout, že ten otec měl podobný vlas jako ta partnerka, takže bych se divil, kdyby ti chvíli netrvalo, než jsi...
0: Byla to vlastně ona, nebo to bylo?
1: Všimli jsme si článku, kde lidi opravdu na sockách teďka aktuálně sdílí svý nejhorší trapasy ze seznámení se s partnerem rodičů, teda rodičem partnera.
0: Vy víte, jak to myslíme. Chceme po vás, abyste nás tady pobavili, abyste pobavili celou republiku. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777. Tady ty vaše největší trapásky právě s rodičema od vašeho partnera. Těšíme se na to, teď další muzika DJO na Hit Radio 808. Hezké ránko.

0: Bude 8:45, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle jsou Linkyni. Katastrofální návštěvy u rodičů partnera. O tom je řeč. Ptali jsme se vás, jestli máte nějakou takovou historku, když jste poprvé potkali rodiče vašeho partnera.
1: Napsal nám třeba Tary, který nesplnil zadání, ale máme za něj samozřejmě radost. Napsal: ahoj rádio, s rodiči své manželky jsem se seznámil až tehdy, když jsem přišel spolu se svými příbuznými požádat o její ruku a srdce. A bylo to skvělé.
0: Hezký. Taky máme hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj. Já jsem svého kluka poznala na střední škole a jednou jsme vyrazili prostě do hospody na kulečník a tak jako poblbnout s kámošema a zrovna tam byli i jeho rodiče, nebo jeho rodiče. No a teďka mama mu upalovala cigáro u huby a já jsem tam přilítla, a to jsme spolu ještě nechodili, a zahodila jsem cigaretu do popelníku a řekla jsem mu: tyhle, ty budeš. No a zase jsem odběhla pryč a potom jsem přilítla ještě jednu a zase jsem mu odtrhla cigaretu od pusy a jeho matka to mě úplně nesnášela a možná mě nesnáší dodnes. Mějte se, Verdik, ahoj.
1: Já bych naopak bejtou maminkou to ocenila, já bych nechtěla, aby moje dítě kouřilo, a když by mu takhle ta budoucí přítelkyně eventuální taky to nechtěla dopřát, tak já jsem jedině pro.
0: Chápu, jak to myslíš, ale tady evidentně prostě tchyně se zastala svého syna, protože řekla: ale nebude ho nikdo omezovat, jo. Je úplně jedno, že to je neřest, ale nebude ho nikdo omezovat. Taky nám napsal náš šéf svůj historku.
1: Já si pamatuju, že mi naložili pyšně svoje vyhlášená dušená játra, celý kopec. Já je nesnáším, je to nejhorší jídlo, ale tenkrát jsem zatnul a všechno jsem to snědl a udržel jsem je. To je fakt, když dostaneš na talíři něco, co jako nechceš, ale musíš.
0: Je pravda, že s tím jídlem mi to připomnělo jednu věc, taky jsem zažil. Já nikdy, a to jsme tady nedávno řešili, nikdy nejím kuře příborem, jo? Mm-hmm. Nikdy. A první oběd u rodičů tehdejší partnerky, hádejte, co bylo k obědu. Zkuste tipnout, jenom Davide, zkuste tipnout, co bylo k obědu.
1: No tak ano, bylo to kuřátko teda.
0: Bylo to kuřátko a teďka si představ, že prostě nejseš na to zvyklá a jíš to prostě těma příborama, jo. Říkám, a to mám bojíc, prostě mě to ani nechutnalo, prostě to je tady, jak kdyby si jedla pizza prostě příborem, jo. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, hlasovky. David se něčemu směje, David se na něco vzpomněl. Davide, pojď.
3: Ne, nic.
0: Ať to je slušný, radši nic. Pojďme dál. Minely, ram pam pam. 8 hodin, 17 minut, tohle Hit Radio. Za malou chvíli třeba doprava, no a samozřejmě spousta další muziky, tak hezké ránko.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hitrádio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hitrádiu.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom.
11: Tahitské léto v Aquapol Spa už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
22: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
23: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo na Semilsku. Záchranné složky vyjely do Turnova, kde osobní auto srazilo chodce. Nehoda je v Sobotecké ulici. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Tohle je K-pop na Hit Radio Golden Huntrix, 8 hodin 30 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David je připraven nám povědět něco nového z ranního updateu, tak pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Čínská automobilka BYD kritizuje evropské továrny jako zastaralé. Firma, která chce v Maďarsku spustit výrobu už na konci roku, zároveň plánuje další evropský závod a usiluje o rychlé rozšíření v EU. Podle vedení je Evropa v porovnání s Čínou pomalá, což podle firmy komplikuje rychlé rozjezdy výroby i expanzi. Lewis Hamilton se po téměř 2 letech dočkal vítězství. Po svém prvním triumfu po delší pauze mluvil dojatě o návratu na vrchol a poděkoval všem, kteří v něj nepřestali věřit. Závěr patřil i silnému gestu směrem ke své stáji, když z pódia vykřikl své Forza Ferrari. Na fotbalovém šampionátu se ceny piva výrazně liší. Zatímco v Mexiku vyjde 0,5 litr v přepočtu na zhruba 60 korun, na některých stadionech v USA zaplatí fanoušci více než 330. Právě v Mexiku hraje česká fotbalová reprezentace 2 utkání základní skupiny, takže čeští fanoušci si připlácet nebudou. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším stadionem je podle analýzy více než 6násobný.
0: Takže my jsme v pohodě. To Mexiku.
2: My jsme v pohodě, ale představ si, že jdeš v Americe na fotbal a dáš si třeba 3, 4 nebo třeba možná i 5 piv a zaplatíš za to 1600.
0: Jako takhle. Myslím, že když už jako letíš do toho Ameru na ten fotbal nebo do toho Mexika, tak že už tě tak nějak jako cena toho piva trošku jedno.
2: Ještě když lístek stojí 20 tisíc třeba.
0: 20. Ale fuj, Davide.

0: Tohle jsme v pondělí ráno taky potřebovali slyšet. Imagine Dragons on the top of the world. 8.40. Mám přejeme hezké ránko.
1: Minulý týden jsem byla na Rock for People, možná i někdo z vás, možná jsme se tam nějakým způsobem potkali nebo minuli. Já se přiznám, že za dva dny, co jsem tam byla, jsem v sobě měla jenom půlku jednoho drinku. A to se vám tak otevřou oči, jo? Já jsem měla proto čas sledovat různý typy lidí na festiáku. Takhle, bylo to letos celkem umírněnější, protože jak pršelo, a že pršelo hodně, tak asi jak na člověka nepůsobí to sluníčko tolik a tak, tak nedělali takový vylomeniny. Ale i tak jsem tam odhalila několik typů, jo? Takže za prvý třeba influencer. Jo, toho vůbec nezajímá ta hudba, ale hledá ten pravej spot na tu dobrou fotku z rokáče, jo? Vždycky. Těch tam bylo jako hafo. Potom bych to nazvala jako kameramanem Netflixu, na šířku všechny koncerty, vy vlastně ani nevidíte, co se před váma děje, koukáte jenom do toho mobilu a všechno natočíte a pošlete někomu.
0: Ale tady ty lidi, co točí na šířku, tak ty mám moc rád, konkrétně co to točí na koncertech, protože pak se pravděpodobně objeví video tady z toho úhlu, kde z toho člověka viděla stát na YouTube a pokud si na tom koncertě nebyla, třeba jako já, moc na ty koncerty nemám čas, tak si to pak užívám takhle zpětně, takže tyhle lidi já miluju.
1: Pak je tam nejlepší kámoš všech, ten zase miluje všechny ostatní po pár pivkách, jo? Ten tam všechny objímá, rozdává lásku.
0: Známe.
1: Pak je tam člověk, co má 1% baterky a všech se ptá, jestli nemají náhodou powerbanku.
0: Prosím, a nemáš C-čko? Ne, já mám lightning, no, prosím tě, no, tak to nic.
1: Festivalovej důchodce, to jsem já, jo? Je vám prostě ani ne 30 ještě, ale už tam jako hledáte, kde si sednete prostě a říkáte si, je, tak já už na tohle asi nejsem. Tak to jsem byla já. A pak tam je hlavně ta festivalová láska. Kolik já jsem tam slyšela konverzací lidí, co se tam jako poznali.
0: Jasně.
1: A mysleli si automaticky, že to bude láska na celý život. Druhý den už o sobě neví, jo, ale ten den, to je teda.
0: A bylo to povídání nebo to byly citoslovce?
1: Oboje.
0: Oboje,
1: no,
0: dobře,
1: různě.
0: No, dobře, super mejdan. Ty jsi zmínila na začátku, že jsi tam byla střízlivá, to je ten největší problém, jo, protože to známe asi všichni. Když se třeba ochomejteme na diskotéce a jsme tam střízliví, tak to je strašný panoptikum jako, jo. Nicméně asi nám dáte za pravdu, že s přibývajícími promile tenhle stav mizí, jo? No tak doufáme, že jste si rokáč užili a doufáme, že si užijete i další parádní muziku. Olga Lounová, jsem optimista, ať jste střízlivý nebo ne. Za chvíli tady na Hitrádiu, hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Teď můžeš mít Hitrádio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hitrádio podtržítko Nord Music. Hitrádio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hitrádio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hitrádio podtržítko Nord Music.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
15: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
19: Senkor.
20: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Tady toho Taliana miluju, Damiano David. Snad i vás baví Born with a Broken Heart. 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko s vámi Michal, Jasmin a David. Eva Farna. Edenový hat-trick završí zítra v úterý, možná vy jste byli v sobotu včera, anebo se chystáte právě zítra. Jasmin, ty jsi byla v sobotu.
1: Jo, jo, na tom prvním.
0: Ty jsi byla na tom prvním, tak pojď nějaký zážitky, dojmy.
1: Hele, ono se tam moc nedá popsat, protože to bylo fakt dokonalý, jo. Člověk může dobře zpívat, ale nemusí mít ten zbytek a Eva má všechno. Já jsem člověk, který opravdu z koncertu třeba i odejde. Když to na mě nehodí nějakou emoci, může to být sebelepší, ale když to na mě nehodí nějaký pocit, tak já jdu pryč. A tohle bylo jako neskutečný.
0: Zásadní otázka. Ty jsi tam byla s Kubou, pokud se nepletu, s tvým Kubou. Plakali jste?
1: Plakali jsme, ano.
0: Kdo víc plakal?
1: Takhle, Kuba brečel asi 7x, já jsem brečela půlku show opravdu, protože to bylo strašně dojemný, strašně hezký, měla tam zapojený do toho takový hezký příběhy a ty tanečníci, ta show obecně, ty efekty, muzikanti, prostě všechno bylo skvělý. Eva byla v minulosti spojovaná třeba s Dua Lipou skrz to, jak spolu zpívali a já bych to klidně srovnala právě s ní, jo, že to byla show na úrovni Dua Lipy. Fakt to bylo neskutečný, já tady mám schovaný komentář někoho z Instagramu. Totální královna český pop music, brečela jsem 4x. Jak můžete 3x vyprodat Eden a promlouvat přitom k lidem úplně civilně, autenticky a s lehkostí? Nevím, ale Eva jo. A to je přesně ono. Ona je tak strašně, jako tak dobře to celý zaspívala, zatančila, lítala vzduchem všechno, ale zároveň byla úplně normální holka a vyprávěla příběhy, se kterýma jsem se i já tam stotožnila. Prostě skvělý.
0: Ty bys mohla psát normálně recenze. Normálně články, ano, kdybys napsala recenzi. To je vlastně to, co jste slyšeli, tak pokud váháte, jestli třeba na ten zítřejší koncert zajít, stupenky nějaký jsou. Jasmin vám teďka vysvětlila, proč. Já jsem teda osobně nebyl, mrzí mě to, nestíhám, ale na internetu se válí tolik videí na sockách, takže já vlastně ten zážitek, samozřejmě nemám to z toho místa, ale projížděl jsem ty videa, viděl jsem záznam z celého koncertu a vlastně mě to moc bavilo, ale co mě teda moc nebavilo, my tady máme někoho, kdo něco dokázal, což je Eva Farná, a pak je v komentářích na internetu s prominutím nablito. Jo?
1: To chci říct, že vlastně během té show ona měla na letkách citace nějakých hnusných komentářů, kde lidi hodnotili vzhled, váhu, všechno možný a že kvůli jako váze, že bude v Edenu sama a takovýhle věci. A teďka, jako my jsme tam měli všichni husinu a fakt jsme tam buleli, protože ona tam stála pak před tím vyprodaným Edenem, jasně, který v tu chvíli čekal ještě 2x. A věděla samozřejmě, že ty komentáře, že to je prostě plebs, ale dotkne se vás to a bylo to teda neskutečný a ráda bych viděla, jak jako schodila hřebínek těmhle těm lidem.
0: Myslím si, že všem schodila hřeben i tímhle songem, který tam hrál. Pokud se nepletu, byl poslední.
1: Byl poslední, ano.
0: Na ostří nože, no a ne náhodou bude poslední i tady u nás, to se týká pondělní snídaně šampionů. Eva Farna na ostří nože 8.55, tak pojďme si to užít jako na tom koncertě dneska ráno. Každým krokem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Mějte se fantasticky, zvládněte pondělí.
2: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
1: V 6.00 jsme tady, tak ahoj.
2: Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a bouračka nám komplikuje příjezd do Ústí nad Labem po dálnici D8 u Řehlovic, projíždí se tam jedním pruhem a tvoří se tam kolony. Na Mostecku na výjezdu z Komořan směrem na Záluží bouralo osobní auto s nákladákem, na místě je blokovaný jeden pruh a na výjezdu z Terezína směrem na Litoměřice bourala dvě osobní auta, na místě je také blokovaný jeden pruh a počítejte tam se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
7: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Po chladnějším začátku týdne se nám bude oteplovat. Pátek a víkend už pak budou tropické s teplotami na 30 stupňů Celsia. O víkendu se navíc mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne po 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky čekáme ještě zítra odpoledne a ve středu. Ústecká zoo slaví úspěch, po 16 letech se tady narodilo mládě tuleně obecného. Následující dny budou ale pro něj kritické, jak vysvětluje mluvčí zoo Veronika Šranková.
11: V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se i startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky prosíme o ohleduplnost, zejména pak v okolí expozice tuleňů. Prostor je do odvolání uzavřen, přerušen je provoz zooláčku a zrušena jsou i komentovaná krmení tuleňů.
3: Ústecká zoo má aktuálně 3 tuleně, z toho je jeden samec. Unijní ministři zahraničí dnes budou jednat v Lucemburku, budou řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie Sibiha.
0: Fotbalový servis.
12: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Nizozemsko na úvod šampionátu remizovalo 2-2 s Japonskem. Pobřeží slonoviny zdolalo 1-0 Ekvádor a Švédsko porazilo Tunisko 5-1. Čeští fotbalisté se na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Rodea. Teď už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
3: Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje čekejte ojedinělé přehánky. Večer už to bude beze srážek a postupně se nám vyjasní. Teploty 17 až 20, na horách to bude do 15 stupňů Celsia. Tak takové nás čeká dnešní počasí a teď už nás čeká naše dopolední show LSD.
9: je slyšet vždycky na konci zpráv, jak máš radost, že je konec.
3: Víš?
9: No úplně, se rozháříš vždycky.
2: A zase neslyšet, jakou máme radost my, že začátek.
9: Kdo to tady je?
2: Kdo to přišel?
3: Lucie.
2: Kdo se tady objevil?
9: Nepoznávám po hlase. Huňa, huňa.
2: Jsem zahuňená pořád stále.
9: Ale teda. A zvládneme to dneska?
2: Zvládneme to určitě.
9: Dobře, tak jdeme na to.
0: Hit Radio Nord Music.
9: Startuje se tady. Jsme tady Lucka Šlejger, Dan Rakacký a přejeme všem krásné pondělí.
2: Přesně tak, hezký start do nového pracovního týdne. Doufám, že nemarodíte, přátelé. A budeme to probírat. A když jo, tak se stejně chodí do práce a vy to všichni víte.
9: A taky budeme rozdávat oběd zdarma, buďte u toho, to všechno

0: Je tady pondělí 15. června, s vámi Hitrádio Nord Music. Díky, že je vy, jste si v pondělí udělali čas a se s námi. S vámi Luzka Šlégr, Dan Rakacký, to znamená dopolední show LSD. A teď důkaz toho, jak je dobré a důležité být informován. Luzka je toho živým důkazem.
1: A hlavně mít i dobrého kamaráda.
0: Ano.
1: A samozřejmě poslouchat to správné rádio.
0: Ano.
1: Protože si přátelé, já jsem dneska vyhazovala svého nejmladšího syna ve školce a vidím na telefonu 2-3 hlasové zprávy,
0: ano,
1: od Dana.
0: Tak.
1: A teď jsem si je pustila a teď... A náš Dan je kromě toho, že je skvělá rosnička, uvádí mi skvělé počasí, vždycky mi říká, kde co, jak bude, tak je ještě skvělá linka dopravní, protože mi prostě vždycky hlásí, jaká je cesta do práce, kudy mám jet, nebo nemám jet. No a dneska se mi Dan hlásil, že byla velká. A možná ještě pořád je.
0: No, myslím si už ne, protože když jsem měl okolo, už to odtahovali, jo. Ale byl zádrhel na D8.
1: Ano.
0: A už nájezd u Řehlovic. Na D8 byl ucpaný a D8 směrem Ústí byla totálně ucpaná. Důkazem je toho i tady zpráva od našeho posluchače, který hlásil ráno, že Teplice, nájezd Řehlovice úplně ucpaný. Na mostě vidím, jak to všechno stojí, téměř se to nehýbe. Sjeďte, kde můžete, tady napsáno. Takže já jsem se to účastnil, já jsem se to vystal teda.
1: Ty jsi to vystal a mě to poctivě hlásil. A já vlastně díky takovýhle radě jsem si to dala do navigace a všechno jsem to objížděla hezky okolo těma vesničkama a vyhla jsem se celému problému. A ono někdy zase je hezký z té dálnice si sjet. A není to od věci, protože já jsem třeba jela jako ve Stadicích, rozumíš, kolem Stadic. Slavnej, tam pocházel slavný Přemysl Oráč, kde já jsem se kdy podíval do Stadic. To vidíš jenom z té dálnice, že odbočka Stadice, nikdy se tam nepodíváš, nikdy tam nezajedeš, teď máš konečně důvod. Takže ono je všechno, má svoje pro a proti. Viděl jsem tam ten pomník s tím Oráčem, že jo, symbolicky Přemysl Oráč, tak to tam bylo, jsem si říkal, tady holka, tady by se taky někdy mohla zastavit, přibrzdit pořádně. Takže jako je to hodně důležitý být informovaný občas, když jedeš do práce nebo z práce.
0: Ano, a vidíš, že vlastně i díky této informaci si zažila jiné pondělí,
1: ano,
0: jela si jinudy a máš zážitky z toho, že si navštívila místa, která dlouho ne. No tady, kdybych já byl býval posluchačem Hitrádia Nord Music a nahlásil to, tak mám šanci taky vyhrát plnou nádrž zdarma, protože právě celý červen, každý den, za vaší dopravní informaci na náš WhatsApp 37 39 958 rozdáváme odpoledne v odpolední šoupadla právě plnou nádrž zdarma.
1: Přesně tak, takže kdo ví nejlíp, co se právě teď je aktuálně na silnici, stačí nám nahlásit na 37 39 958 jakoukoliv dopravní informaci, pomoc našim spoluobčanům, svým přátelům i nepřátelům.

0: Krásné pondělí z Hitrády Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech, to jsme my dva. No a přátelé, jedna důležitá informace, teď už je to úplně jasný, my to tady víme, kdo jsou nejkrásnější muži na planetě.
1: Češi to nejsou.
0: Češi to nejsou.
1: Bohužel, jako to se...
0: Oni viděli ty sandály, ty ponožky v těch sandálích a prostě tahle ta rubrika, tohle, tam nevedeme, ne, přátelé.
1: Tajně
0: nejkrásnější muži jsou Španělé.
1: Ale to dá rozum.
0: Ty výsledky jsou úplně jasný, jsou jednoznačný a pozor, není to jako z žádného vědeckého měření. Teďka se dělají takový ty, že jo, vědci odhalili.
1: A kdo říkali, to rozhodl?
0: Ženy.
1: No tak ty asi.
0: Prostě se normálně ptali regulérně žen, jo, ne žádných vědců, žádných institucí, prostě skutečně zeptali se, že na ulici a ženy na ulici po celém světě řekly, že nejsi, jsou Španělé.
1: Já bych se dneska ani nedivil, kdyby to rozhodli muži. Tak doba je taková.
0: To je pravda, no.
1: To je úplně, ale ženy prostě, je to tak, Španělé, to je snědej, vyrýsovaný, hnědookej frajer.
0: Viděl jsi někdy španělskýho policajta?
1: Neviděl.
0: Jeďte do Španělska a koukněte se na policajty, ještě v té uniformě. To je hodně dobrý. To bychom si mohli u nás vzít příklad.
1: Jo.
0: Víš, jak jsou takový ty teďka, ty, jak, jo, z imigrace, rozumíš, teď jako všichni proti bojou. Já bych sem pár španělských policajtů jako vzala, třeba klidně, do Ústeckého kraje, bych se vůbec nezlobila. Ne, že bych kluci proti vám něco měla tady jako u nás, jo, pustí, ale takový Španěl.
1: Nebyl bych zahozený, víte.
0: Nebyl bych zahozený.
1: Určitě ne.
0: Aspoň oko by po, jak se to řekl, že by se okem oko by mi.
1: No oko by ti
0: pohladil bym.
1: Po, ty,
0: no poměla bych se, víš, co bych chci říct.
1: Že jsi pohladila oko, nebo tak nějak aspoň okem by si přišla na své. Nicméně já jsem se často velice bavil s mým kolegou a tvým kamarádem i mým kamarádem Alešem Lehkým, který ano. Říkal, sice nejhezčí chlapi jsou Španělé, ale my víme, kde jsou nejhezčí holky. Jsou z Litvínova. No říkal to. A máme takový vysvětlení, že to je tou chemičkou. Že tam něco pouští do vzduchu a ono to pak dělá hezký holky. Můžeš to nějak...
0: Já tomu potvrdit? Nerozumím, já jsem teplická. Já tam jenom bydlím.
1: Tak, takhle, ono to občas zavane do Teplic.
0: Jo, tak jo.
1: A tohle je Enrique Iglesias, právě ten Španěl. Nechtěli se vás ofudit o to, no, abyste si užili Španělsko.
0: A to je taky fešák.
1: No, není policajt, ale zpěvák, no.
0: Ale umím se představit v tom oblečku.
1: Víč.
0: 10 večer v pátek, kdyby přiběh.
1: Dámy, zakresme chlapama do Španělska. Hit
2: Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

0: Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Krásné pondělí. Pojďme ten start do nového pracovního týdne nepřepálit.
1: Ne, v žádném případě.
0: Hezky, pozvolna, pomaličku. Hlavně s Luckou a s Danem, vašeho LSD. Přejeme vám krásný den.
1: No, sice máme teprve něco málo po půl desátý, 8 minut, ale už i tak je potřeba myslet na oběd. A my na to myslíme, protože celý červen pro vás máme obědy zdarma, tedy poukázku v hodnotě 2000 do Michael's Bistro. A vaším úkolem je poznat náš tajný oběd. Vždycky v pondělí a v pátek hádáte a dneska tomu nebude jinak.
0: Přesně tak, během dnešního dopoledne vám budeme servírovat nápovědy a vy nám budete posílat tipy na 37 39 958, co si myslíte, že my si myslíme za jídlo. Budeme všichni společně myslet. Což je při pondělku poměrně náročný.
1: Je to náročný, ano, chápeme, že v práci vám to moc jako nemyslí, ale...
0: Teď zapněte prostě za všechny závěty, co můžete, protože mezi 11. a 12. samozřejmě jeden z vás dostane poukázku na 2000 korun do Michael's Bistro. Občerstvení. Je to takový bistro, hele, je to strašně zdravý
1: bistro.
0: Je to
1: bistro nebistro?
0: Bistro nebistro, je taková restaurace, bistro, něco mezi tím. Mají tam tuňáka čerstvýho, mají tam trhanýho vizí maso, tacos, burrita, bouly, prostě taková ta nabídka, kdy se sází na tu kvalitu. Je to takový to fakt zdravý, dobrý jídlo.
1: Na pobočky najdete v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a abyste si mohli ten oběd dát, tak musíte poznat dnešní tajný oběd. Pojďme na první nápovědu.
0: Přesně, tak jdeme na úplně první nápovědu. Kvůli jedné ingredienci se o ní lidé hádají po celém světě.
1: Já si myslím, že ta první nápověda je naprosto jasná už, že to každý to pozná možná. A kdyby ne, ještě budou dvě, jo, přátelé. Vůbec nemusíte jako spěchat, klidně si počkejte, až bude druhá, pak to bude jasný a můžete poslat. Pokud ale už tušíte, kvůli čemu se lidé hádají po celém světě kvůli té jedné ingredienci, tak hned teď svůj tip pište na náš WhatsApp 37 39 958.
0: Připomínáme, že hrajeme o 2000 korun do Michael's Bistra.
1: Tak do toho.

0: Tři čtvrtě na deset, jedna minuta k tomu, s vámi Hit Radio Nord Music, posloucháte dopolední show LSD, to znamená, že společně s vámi u vás v práci jsou Lucie Šlegr, Ivan Rakacký, krásné dopoledne.
1: A přátelé, už jste to možná slyšelo, ale proběhla tady krádež století, jo, a to doslova krádež Instagramu Hit Radio Nord Music. Máme teďka úplně nový Hit Radio podtržítko Nord Music, na kterém můžete žít společně s námi, nejenom tady v éteru, nejenom po SMS-kách, ale samozřejmě žijte s námi i na našich sociálních sítích, kde se dozvíte spoustu novinek, spoustu aktualit z našeho regionu, koncertů, soutěží a tak dále.
0: No tam jsou totiž věci, které ve vysílání neuslyšíte.
1: No, neboj, tady třeba nestihneme.
0: Ano, je to prostě zákulisně a pokud chcete být u toho, určitě si dejte odběr Hit Radio podtržítko Nord Music, tam nás najdete.
1: No a aktuálně tam probíhá souboj o největší fotbalovou legendu. A my jsme se neviděli, já jsem tady ve středu vlastně, ne, já jsem marodila minulý týden, druhou půlku týdne jsem nebyla v práci, chudáček Daneček tady tu káru táhnul sám, takže jsme neprobrali společně ani vlastně dané fotbal, jo.
0: No vlastně už jede mistrovství světa ve fotbale, kde se našim moc zatím nedaří, bohužel.
1: No měli jsme jeden zápas, ten jsme prohráli, ale paradoxně v tom zápase jsme vedli 1-0, to bylo, Korea to byla?
0: No Jižní Korea.
1: Jižní Korea. Ano. Tak a můj manžel si to pouštěl jakoby zpětně, takže si chtěl pustit ten gol. Tak já se přece jsem to koukala. A teďka aktuálně na našem Instagramu probíhá souboj o největší fotbalovou legendu a mezi jmény je i Ladislav Krejčí. To je vlastně strůjce toho jediného
0: autor
1: gólu teďka proti Jižní Koreji na mistrovství světa. A on se to přehrál a teď já jsem se na to koukala s ním. A ten Krejčí teda Láďa, tak tam dal ten gól, teda trefil ten gól tou hlavičkou. Hele, normálně já jsem si myslela, že už to mistrovství světa skončilo v tu chvíli.
0: Že to vyhrál.
1: Že to vyhrál. Co on tam předvádí? Já chápu, že to je úspěch. Trefit se na mistrovství světa do soupeřové branky. Ale on normálně, ten byl jak blázen. Teď tam rozumíš. A on slavil jako sám se sebou, jo. Já jsem taková zvykla i z toho hokeje, tak jako si tak jako uděláš tu ručičku, že jo, něco máš radost, ale když si hned plácnou. A on tak furt jel sebe a teď ten dres, rozumíš, a teď furt ty ruce zvedal a ukazoval, že je nejlepší. No hele, trvalo mu to asi minutu, než se sám doradoval. A já říkám, že já to nemůžu koukat, prostě já to nemám. Jsi chlapec trošku pokory, rozumíš, nová generace, já už zase naštvaná.
0: A on ještě nevěděl, že prohrál, no.
1: A on ještě neví, ještě přesně. A teď máš ještě půlku zápasu skoro před sebou.
0: No.
1: No, hele, jak se říká, pícha předchází pád.
0: Přesně tak.
1: Tak.
0: Takže vy můžete rozhodnout o legendě českého fotbalu na našem Instagramu Hit Radio podtržítko Nord Music. Běžte tam. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera.
2: Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Umíte otevřít dveře od bytu? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte je zavřít? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Máte místo, kam rádi chodíte? Gratulujeme. Právě jste složili procházkový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
10: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým půjdeme na procházku. A díky hostitelské péči je tohle možný. I málo má moc. spoluživot.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
13: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
14: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
18: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaní šampionů na Hit Rádiu.
19: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
20: Hit Radio North Music.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Sparta Krištof. Na Hitrádu Nord Music, kde posloucháte dopolední show LSD, s vámi Dan Rakacký, Luzka Šlégr. A protože je 10, už je tu taky Robert, to znamená, že se právě teď podíváme na to, co se děje na silnicích.
1: Dobrá zpráva ze silnic je, že tady momentálně nemáme žádnou bouračku, jinak pozor v Žatci, v ulici Podměstí, probíhají tam stavební práce, místo je neprůjezdné a ještě na průjezdu Chomutovém směrem na Klášterec nad Ohří bude probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Maruš, jsem unešenej! Pre, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyříděj rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
10: Jo, ty jsi unešenej z auta.
11: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné, na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
14: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
1: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb podají příslušné finanční úřady. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. České věznice bude hlídat laser, s ostrahou bude nově pomáhat lidarová technologie založená na přesném dálkovém měření laserovými paprsky. Vězeňská služba ji nasadí zatím na Borech a Mírově. Systém dává bachařům vědět o nedovoleném pohybu vězňů mnohem dříve než stávající metody a tím zrychluje reakční dobu strážních. Nová detekce prošla pilotním projektem u nás na severu Čech ve věznici Bělušice. Na hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boj o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouze 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii. Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, hlavně na horách a na severu, ojediněle s přeháňkami, večer už to bude bez srážek a postupně se i vyjasní. Teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
15: To byl náš Robert, zprávy, počasí, samozřejmě 10. hodina a vaše LSD, Lucka s Danem, pokračujeme dál.
12: Hit Radio Nord Music.
0: A taky dál hledáme tajný oběd, hrajeme o voucher v hodnotě 2000 korun do Michael's Bistro a právě teď je tady nápověda číslo 2.
15: Někdo začíná od středu, někdo od kraje. Takže tajné jídlo.
0: Pokud víte, pište na náš WhatsApp 37 39 958.
15: Někdo začíná od středu, někdo od kraje. Tak tipujte.

0: of you.
1: Dneska už to Lucie jednou zmínila. Důležité je nepřepálit ten rozjezd v pondělí, protože není kam spěchat. Hele, práce vám neuteče a bude to úplně v pohodě. Tohle byl John Legend, All of Me, a my jedeme dál s vámi LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký.
2: A já mám trošku jeden problém, přátelé.
1: Jakej?
2: Já jsem začala štěkat. Začala jsem štěkat. Já jsem si taky nevšimla. Já tvrdím, že to je lež, ale můj manžel to říká.
1: Jo, takhle doma štěkáš.
2: Můj manžel říká, aha, že jsem na něj začala štěkat a že jsem to nikdy předtím nedělala. Mm-hmm. A já říkám, ty, já tady prostě já vůbec neštěkám, rozumíš? Když už tak mňoukám, ne? Kočky, rozumíš?
1: Kočky mňoukají,
2: že? Ne, on prostě říká, že štěkám. No a já jako se chci sama sebe a nás žen zastat, že my každý měsíc procházíme hormonálníma změnama.
1: To víme.
2: To víte, to, ale ne. Vy se k tomu tak nechováte, že
1: stará
2: to víte, jo?
1: Věc,
2: no, to je stará známá věc, ale pak je ještě jedna, ta, která je méně známá, a to je, že už po 40, dámy a hlavně pánové, my procházíme perimenopauzou. Zkus to říct.
1: Perimenopauzou. Perimenopauza?
2: Memo ne, je to perimenopauza.
1: Jo, perimenopauza.
2: Je to taková ta předpřechodová fáze. Musíš se ohlídnout doleva, doprava, doleva, než přejdeš, rozumíš, ten přechod, všechno to trvá. Prostě.
1: Dobře, tak už víme.
2: Než dojdeš k tomu přechodu, jako má to svoje vlny. No a manžel pořád, že štěkám. A já jsem, jak jsem zmiňovala minulý týden, se to všimli, jsem tady nebyla, byla jsem nemocná a jak jsem marodila, tak jsem si občas projela ten telefon a vyskočilo na mě jedno video, asi ty telefon, jak nás poslouchají, mm-hmm, rozumíš, tak ví, co řešíš asi i doma.
1: Ne, i telefon ví, že štěkáš.
2: No, no a já vám teďka pustím ukázku toho, co na mě na telefonu vyskočilo. Je to nějaká AI, taková ta zdravotní jako...
1: Edukace.
2: Tak.
1: Pojďme na to.
3: Vaší ženě už bylo 40 a najednou po vás neustále štěká bez důvodu? Zadržte. Než začnete soudit, raději pozorně poslouchejte. Ta neustálá podražděnost není její povaha. Její tělo právě teď svádí naprosto brutální bitvu s obrovskými hormonální výkyvy a změnami. Perimenopauza znamená extrémní únavu, výpadky paměti, těžkou úzkost a drastické výkyvy nálad, které ona sama zkrátka vůbec nedokáže racionálně ovládat. Její biologický organismus je naprosto vyčerpaný. Místo dalších zbytečných hádek teď potřebuje vaši maximální trpělivost, pevnou oporu a obrovské pochopení. Nikdy ji nenechte čelit této náročné fázi samotnou.
2: Tak. A já zavolám manžela a já pojď sem. Tak přišel k tý postele, tohle jsem opustila, že jo. Nikdy nenechte v této fázi samotnou, že jo. Čelím takovýhle události. Mm-hmm. A teď jsem mu to pustila, on se mě tak podíval a říká, kolik tě stálo tohle video? Kolik jsi za to zaplatila? Takže jsem štěkala zase znova, rozumíš?
1: Je to zaciklení nekonečný příběh.

0: tohle je velká paráda Rixton na Hitrádu Nord Music. Tady taky LSD dopolední show Lucka s Danem. Přejeme krásné, nádherné pondělí.
1: No, začali jsme taky nádherně. Já jsem si tady postěžovala, že jsem byla osočná z toho, že štěkám na svého manžela, mým mužem.
0: Teda. My jsme říkali, že se to týká žen po 40, že jsou nějaký změny a tak dále a že jsou takový nerudný potom.
1: Probíhají u nás hormonální změny, říká se tomu perimenopauza, kdy prostě bojujeme s výkyvy třeba nálad a tak. No a musím říct, že jsem na tom ještě docela dobře. Napsal nám totiž náš posluchač Honza z Bíliny na 37 39 958. Tak pozor,
0: co
1: přátelé
0: píše?
1: Moje na mě řve pořád a to jí je 34. Takže Honziku, tohle je skvělá přípravka k tomu, ani nevíš, co tě čeká po 40, chlapče. Ideální přípravka.
0: Když teď řve, co bude po 40? To nedovedu představit, jako, co může dělat?
1: No ne, tak on na to připravuje, co ho čeká. Na
0: konci pak zmlátí, teda po 40.
2: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hit Radio Nord Music.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinici s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. 20. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Trenirkarna.cz.
8: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba

0: Na další dobrodružství. Terapie venkem na Hitrádiu.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Martin Garrix, No Sleep, jo přátelé, na Hit Radio Music. Jak byste se vyspinkali? My tady trošku samozřejmě po tom víkendu zíváme, ne,
1: všichni,
0: že ne?
1: Všichni.
0: Možná No Sleep nikdo tady.
1: Jsme unavení po sobotě a neděli.
0: Po víkendu. Děli se velké věci.
1: Hele, děli se velké věci hudebního rázu. Zaprvé Rock for People, ale ta ještě větší událost byl koncert Evy Farný v Edenu. Proběhly dva v sobotu a v neděli a to byl mazec. Pokud jste byli, dáte nám za pravdu.
0: Pokud jste byli, my vám závidíme. My s Danem jsme nebyli, sledovali jsme to jenom ze sociálních sítí, samozřejmě z internetu a podobně a musím říct, že to musela být velkolepá show a já už asi co? Jak jsem trošku starší. No já pořád vidím tu holčičku, která chodila se synem Lucky Bílý, který byl rozumíš 14, prostě tu drobounkou malinkou Evičku, takovou tu prostě nevinnou a najednou prostě takováhle dáma dneska vyprodává Edeny.
1: Matka
0: od dvou dětí, třikrát za sebou. Jako vyprodáš Eden?
1: Ten Eden jeden nás čeká ještě zítra, pokud jste to nestihli a třeba dostanete chuť vychutnat si Evu Farnou, protože to byla jako top světová show, pojďme si říct, fakt to bylo na úrovni světových hvězd. Já bych to se nebál přirovnat ke koncertu Dua Lipa, když tady byla, protože fakt to bylo velkolepý. Hosté tam byli, velké obrazovky, ohňostroje tam byly a plnej Eden teda.
0: Já musím říct, že Eva mě dojímá nejenom svojí tvorbou, protože několikrát jsem ji viděla zpívat naživo při nějaké události, zkrátka hokejové většinou. Oni si zvou i ty hokejisti mimochodem na předání za těch hokeje, sportovců a tak dále. Takže ona samozřejmě je v různých přenosech a já ji viděla několikrát. Ona má neuvěřitelnou energii, neuvěřitelný drive, prostě zní to sála. A hlavně já si na ní nejvíc cením toho, že má ten přesah a možná je vlastně víc než jenom zpěvačka.
1: Ano, pojďme si taky ale říct i to, což Eva o sobě samozřejmě ví, že Eva nám narostla trošku. Ona s těmi bojuje, protože má spoustu jako hejtů na v sítích a tak dále.
0: A
1: ona
0: to si právě chci tady o tom mluvit.
1: A ona si z toho sama udělala už legraci při písnice Mám boky jako skříň. Je hezký, že se na to povznesla, řekla si, no tak jsem narostla, no a co? Mám velký zadek, velký nohy, a co jako?
0: No, ale všechno má svoje hranice a tohle to její velké turné v Edenu, tyhle ty koncerty začínají vlastně tím, a možná jste to někdy viděli, že než ona vstoupí na stage, tak na velkoplošných obrazovkách vzadu jedou všechny hejty, které jí postupně, viděl. Nebo různé hejty, ne všechny, ale různé hejty, které jí přicházely, které byly velmi zlé, útočné, agresivní.
1: Budu citovat.
0: Cituj.
1: Slušný vorvaň, zpívající prasátko, prostě upištěná vepřová konzerva. Místo na pódiu by si měla běhat po ovále a takhle. Takže
0: no,
1: i to.
0: A tady právě chci mluvit o tom přesahu, že ona už nejenom, že zpívá, ale ona působí, dokáže působit i na novou generaci mladých holek, dívek. Dokáže jim dávat ten nadhled, tu sílu bojovat s těma dle ošklivýma věcmi, jako jsou dneska ty sociální sítě a ty všechno, co sebou jako přinášejí samozřejmě. Takže ten lidský přesah u ní je daleko větší než ten hudební. A když to dáš do toho balíčku v podobě té Evy, tak je to prostě jedno velký wow. A musím říct, že nejedno oko zůstalo suché, si myslím.
1: Jako za mě klobouček, samozřejmě. Máš tam, Lucy, ukázku z koncertu, ty jsi pouštěla nějaký, pojďme trošičku jako navodit atmosféru Edenu, ty to máš teda v telefonu, ale
0: já
1: zkusíme to přenést na posluchače, abyste, když už o tom mluvíme, abyste trošku nasáli atmosféru a třeba se zítra ještě do Edenu vydali. Na.
0: Prostě, to muselo být skvělý. A já vám všem to závidím, kdo tam byl.
1: To my ještě zítra pojedeme, já už to vidím.
0: Jo, myslím, že dáme to ještě.
1: Dáme to!

0: Tuhle pecku můžete znát v originále od Party Eagles. Takhle ji umí California, Hotel California Victoria. S vámi Hit Radio Nord Music, taky dopolední show, ale zde Lucka Schlegr, Dan Rakacký. Všem úžasné pondělí.
1: A protože je pondělí, tak hledáme náš tajný oběd. Každé pondělí a pátek s námi můžete vyhrát 2000 korun do Michael's Bistra. Rychlé, zdravé, výborné občerstvení v podobě tacos, trhaných burgerů, trhaného masa, takhle ne trhaných burgerů, trhaného masa a burgerů.
0: A já si myslím, že za 2000 se předspete, protože vem si to, to je velký baťoh peněz, 2000.
1: To je kupa jídla.
0: Ano.
1: A teďka přichází ten moment, kdy my pro vás máme tu úplně poslední třetí nápovědu našeho tajného jídla, které hledáme. A když ho budete vidět, na 3 7 3 9 9 5 8 nám ho napište, protože už příští hodinku jeden z vás vyhraje 2000 korun do Michael's Bistra. Tak Dane, pojď, třetí nápovědu.
0: A ta zní: naše tajné jídlo pochází z Itálie.
1: Tak to už je snad úplně jasný, ne?
0: Ještě jednou, kdyby se to přeslechli, naše dnešní tajné jídlo, tajný oběd, pochází z Itálie. 3 7 3 9 9 5 8, pište, co je náš tajný oběd.
1: Dobrou chuť.
2: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 999 958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
9: No jo, ale jen na rok.
10: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
8: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
11: Maruš, jsem unešenej! Pre, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
12: Jo, ty jsi unešenej z auta.
8: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim Lovosice a Louny. Okim.cz.
13: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
15: Hit Radio.
16: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
18: Matracezahubičku.cz.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: tohle bylo něco na probrání. Vaše dnešní čtvrtý kafe. Espresso macchiato, Tommy Cash, je tady 11. hodina, taky Robert a zprávy o dopravě, počasí a normální zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Děčíně v ulici Jiřího z Poděbrad u křižovatky s Budapešskou. Bourala tam dvě osobní auta, blokovaný je jeden pruh a ještě dálnice D6 mezi 83. a 75. kilometrem směr Praha. Bude tam probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: obuv ví.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě trati to zatím nevedlo, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých $84 za barel. Letní koupaliště v Litoměřicích už zahájilo sezonu a od středy se to bude hodit, protože přijde citelné oteplení a těšit se můžete na několik novinek. Okolí občerstvení dostalo novou dlažbu, vybudovala se nová pergola a opraveny jsou historické šatny. Všechny bazénové vany prošly částečnou renovací a mají nový nátěr. Doplněn byl i kamerový systém. Cena vstupného zůstává stejná, dospělí zaplatí od června do srpna za celodenní pobyt 110 korun. Na sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce. Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje i s přeháňkami, večer už beze srážek a postupně se i vyjasní. Teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
4: To byl Robert Gajderovič, zprávy, počasí a teď už 11. hodina a pokračuje vaše LSD. Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech.
5: Hit Radio Nord News. A přátelé, tuhle hodinu někomu z vás nadělíme oběd za 2000 od Michael's Bistro.
4: Wow, mňam, mňam, mňam, to bude dobrota.
5: Buďte s námi.

0: Stálice našeho playlistu, Skupina Jelen, Všude zdejší, to jste vy a my taky, Všude ano. zdejší, tady na severu Čech. Posloucháte Hit Radio Nord Music, s vámi dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. A teď by měli poslouchat zejména pánové, protože máme tady jednu věc, kterou by možná potřebovaly vaše ženy.
1: Já toho ani nechci říkat, jako jo. Ale jsem tady donucena.
0: Tak povídej.
1: Prodává se inteligentní náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utrácíte až moc peněz.
0: Jak jsem říkal, pánové, pro vaše ženy.
1: Prostě funguje to tak, že si v aplikaci nastavíte rozpočet, tedy nějaký limit, který nechcete překročit, mm-hmm. a když nakupujete dál a ten limit jste porušili, tak vám ten náramek dá malý elektrický šok.
0: Něco jo. podobného existuje pro psy, si myslím, ne? Když ten obojek takový elektrický, má to můj kamarád, a pokud ten pes zaběhne na zahradě, kam nemá...
1: Má to ten kamarád, nebo...
0: Ne, ten pes to má a dostane ránu, že nesmí, jako jo.
1: Tak... A to já bych zase udělala pro manžely, jako pro ty psy, jo? Když zaběhne moc daleko, hned dostane šok, že už tam nesmí.
0: Nebo za jinou,
1: u sousedky, no právě,
0: no,
1: rozumíš.
0: U sousedky, bum.
1: Už jenom v perimetru, jenom v určitém perimetru rodinného kruhu, pak už bych vám dávala elektrický výboje. No, takže teď to máš přesně pro ty pejsky. Což čekají, já jsem si tady dneska postěžovala, že můj manžel si postěžoval, že já na něj štěkám. Přitom na něj samozřejmě neštěkám, že jo, vůbec.
0: Neštěká, vůbec. Ani v rádu neštěká.
1: takže teď si vem, že já bych měla ten náramek, tak já už bych se ani nezaštěkala, ani bych si neutratila
0: žádný. To jsou ale blbý vynálezy, vy, tohleto.
1: Já doufám, že tohle se nedozví můj manžel, že to existuje vůbec takováhle věc. Rozumíš, ale víš, jako já bych měla hezkou trvalou, kdybych furt nakupovala, mě by ty vlasy takhle stály na hlavě, rozumíš, že bych...
0: Z té elektriky.
1: elektriky.
0: No, ale hele, možná se najde někdo, kdo se k tomu náramku nemůže dostat, nebo bude pro něj příliš drahý. Mám tady ještě jednu alternativu, takové náhradní řešení toho, co udělat, když vaše žena příliš nakupuje. Tak pojďme si to, modelová situace. Já si koupím halenku. Teď si boty. Ještě sukni. No a je to...

0: Hit Radio Not Music. S váma LSD, Lucka s Danem, přejeme vám krásný start do nového pracovního týdne. Věříme, že i vám to pomalu, ale jistě odsejpá.
1: Tady to taky odsejpá, protože se řítíme do finále dnešního tajného obědu, kdy hledáte, jaký oběd myslíme, hrajeme o poukázku na oběd za 2000 od Michael's Bistro. Už za chvíli někomu z vás ten oběd nadělíme a vy máte ještě teď poslední šanci do soutěže naskočit, protože si řekneme všechny tři indicie našeho tajného obědu.
0: Máme tady takovou rekapitulaci vlastně.
1: Tří
0: nápověd. Hledáme tajný oběd. Jdeme na konkrétní jídlo, jo, které hledáme, tak jdeme na to.
1: Nápověda číslo 1. Kvůli jedné ingredienci se o ní hádají po celém světě.
0: Nápověda číslo 2. Někdo začíná od středu, někdo od kraje.
1: A nápověda číslo 3. Pochází z Itálie.
0: No. A tajné jídlo je skoro na světě. Já si myslím, že po těchto třech nápovědách už musíte rozhodně tušit. Takhle, chodí nám sem spousta.
1: Třeba
0: pojďme si říct,
1: krupicová kaše, no.
0: Spousta odpovědí. Na 3 7, 3 9, 9 5 8 ještě máte poslední šanci se do soutěže o 2000 korun poukázky do Michael's Bistra zapojit, protože za chviličku náš systém vylosuje jednoho z vás, komu zavoláme.
1: Jako nechci úplně napovídat, ale asi už tuším, co to je za jídlo. Typoval bych pečená kachna.
0: Nechci ty svoje. Já věřím tomu, že naši posluchači jsou chytřejší, Dan.
1: Tak za chvíli jeden z vás získá oběd za 2000.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
4: Úplně vyčilovaný Míša tady.
3: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
5: To není to 6-7 teda.
3: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
4: Počítá to někdo?
3: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně jdete u rádia.
4: To se má nějak jako opakovat, nebo?
3: No, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
4: Tak to vám
3: Davide, vím. Počkej, Davide, Davide, už přestaň.
4: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
3: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no? Ale už pro někoho jednou.
4: Přesně.
3: Davide.
4: Kaput. Dejme pro verze.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Slunce je na obloze nejdýl z celého roku. Léto začíná přesně teď. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší.nabytek.cz
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 000 korun při využití protiúčtu, nebo nebo T-Cross Love a Taigo Love rovněž za skvělé ceny.
13: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
19: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
20: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
21: No jo, ale jen na rok.
22: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
20: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
23: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Ella Henderson, Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný pondělí a věříme, že teďka ho někomu uděláme ještě hezčí.
1: No, protože je tady finále naší pondělní soutěže Hledání tajného obědu. Vy jste posílali své tipy po celý dopoledne na náš WhatsApp 37 39 958 a počítač vybral Lucku, která je teď na telefonu. Lucko, hezký den, ahoj.
2: Ahoj, zdravím do rádia, hezký den.
0: Ahoj Lucí, tak odkaď seš?
2: Z Litvínova.
0: Samý Litvínov, tady zdravíme.
2: Samý Litvínov.
1: Ahoj Litvínov, zdravíme, zdravíme. Měli jsme tady tři nápovědy a ty jsi

0: hádala. Tak nám teď všem řekni, jak zní, nebo jaký je dnešní tajný oběd.
1: Pizza s ananasem.
0: Je to prostě pizza!
2: Je to prostě pizza!
1: Ano, ano.
2: Nemusela být s ananasem, mohla být jakákoliv, zkrátka pizza se uznávala, pochopitelně šlo jasný. Nám prostě o pizzu, ve všech podobách.
0: No a je to jasný. Lucie, už ti to nikdo nevezme. Hele, mám tady dvě Lucky vlastně. Lucka jedna, Lucka dvě.
2: Akorát jedna Lucka má 2000 korun do Michaels Bistra a to je Lucka Charvátová Zetvínová. Luci, znáš Michaels Bistro?
1: Znám z internetu zatím, ještě jsme nenavštívili, ale mám velkou radost, protože náš syn měl zpátek narozeniny, takže chci udělat takovou party se svýma kámošema, takže mu uděláme radost.
2: To je hezký.
0: Tak to je paráda, to se udělo.
2: Mimochodem, skvělý. Michaels Bistro najdete v Teplicích, v Ústí nad Labem, pobočku mají i v Bílině, ale ty si můžeš zajet i na Jezero Most, kde, nebo vlastně kluci teda, je to syn, si říkal, že měl narozeniny.
1: V pátek, bylo mu 14.
2: Jsem chtěla, že to bude nějaká puberta, když chtěl slavit s kámošema už.
1: No, on je docela v klidu na to, že mu 14 a je to chlapec, takže jako docela dobrý.
0: Yes, takže
2: tě zatím netrápí moc, tak to je důležité.
1: Ne, je úplně skvělej,
0: Ale jinak to Jezero Most, to je asi jasný, protože mají přijít tropy už od čtvrtka, 30 stupňů a víc, tak si tam vemou deku, kámoše a zapařejí u Michaels Bistra.
1: Určitě, už aby to bylo, už se taky těším, už mě tohle počasí fakt nebaví.
0: Nás nebaví všechny tohleto.
2: To asi nikoho, veď, furt vyhrožovali El Niño, že budou tropy, kde přesně. Jsou, veď, my na ně čekáme už od května.
1: Přesně, a ono furt prta a přišla nám doba ledová na chvíli.
0: Jo.
2: Lucinko, co děláš takhle při pondělku?
1: Teď chystám oběd, až přijdou děcka ze školy, tak aby měli připraví, všechno jsme o víkendu bagrovali, takže nemáme co, tak musím uvařit.
0: Co jste bagrovali?
1: Co jsme měli? Měli jsme špagety po víkendu, a teď chtěli risotto.
0: Tak jako bagrovali, takže... že jste jedli, my mysleli, že jste kopali něco, bagrovali jste
1: ne,
0: jako
1: ne,
0: jídlo.
1: Ne, že všechno se snědlo, u nás se všechno zbagruje úplně do čistý ledničky.
2: To jsou ty chlapy v chalupě, vy, jak máš chlapa v chalupě, tak je prázdná lednice.
1: Ano, a ten docela jí jako docela za dva, ten náš mladej, takže to je... ve vývoji, vždycky mi říká maminko, já jsem ve vývoji, tak musím bapat,
2: Tak proto máš, Lucí, nás a my ti dneska ulehčíme trošičku. 2000 korun do Michaels Bistro jsou tvoje a tam se pomějete, nebo ty vaše děťátka.
1: Tak jo, dobře.
0: Gratulujeme.
1: Super,
2: gratulujeme.
1: Moc děkuju.
0: Neutíkej z telefonu, zůstaň na telefonu, měj se moc krásně a zase někde na Hitrádu Not Music se těšíme. Ahoj.
1: Papa.
0: Tak já musím říct, že vás bylo strašně spousta těch SMSek a vlastně zpráv na WhatsApp přišlo hrozně moc, ale může vyhrát pouze jeden a další šance bude kdy, Lucie?
2: Zase tento pátek a samozřejmě soutěžíme celý červen vždycky v pondělí a pátek o 2000 korun do Michaels Bistro.
0: Těšíme

0: pondělí peláší, 11.65, bude tady 12. hodina. Lucie tady tančí za mikrofonem, škoda, že to nevidíte. Kdyby se byli v televizi, jo, tak byste, to byste koukali.
1: Měli teda. Byste se teda, to nevím.
0: To bylo.
1: Každopádně,
0: no, povídej.
1: Naše pondělí už je za námi, protože nám se nás čas nachýlil. Ať vám to také utečuje dneska v práci, ty pondělky bývají vždycky takový krutý, že jo, než se člověk rozkouká, ale nikomu se nám nechce, ale vždycky si to dokážeme udělat hezký.
0: Tak já věřím, že všichni jsou rozkoukaný, že jsme je rozkoukali přes dopoledne. A jestli ne, tak si to dáme zítra znova.
1: Tak jo, dáme si šanci po druhé rozkoukat vás.
0: Za malou chvíli srdcovky, taky nezapomeňte, že odpoledne, tady máme odpolední show, Padla, Katka, Kamil a můžete vyhrát plnou nádrž zdarma, tak si to dejte, ať můžete jezdit po severu Čech zadarmo.
1: Sem a tam.
0: Tam a sem.
1: A my zase zítra samozřejmě přijdeme sem do Ústí nad Labem, do Hit Radio North Music a v 9 hodin ráno na značkách. Těšíme se na vás moc,
0: Luci,
1: moc.
0: Jeden. Ahoj.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
8: www.bb.cz.
9: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom. Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
8: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
12: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Děčíně, v Poděbradově ulici u křižovatky s Budapeškou bourala dvě osobní auta a ještě jde sedmička mezi 50. a 43. kilometrem ve směru na Prahu. Bude na krajnici probíhat údržba. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
7: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
8: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přelci Daňková. Slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory se opozdí. Platit měli už od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda jeho rezort získá dostatek peněz z rozpočtu na jejich pokrytí. Rozhodnutí očekává v červenci po jednáních s ministerstvem financí. Do zahraničí v posledním roce vycestovali téměř 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST, co je důležité nepodcenit, doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
13: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
12: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to tamní premiér Starmer. Opatření má podle něj začít platit na jaře příštího roku. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Litoměřicku už fungují 3 medomaty, kde si můžete pořídit kvalitní domácí med od včelařů. Nově je teď i v Trnovanech a Brňanech, nedaleko Litoměřic. Jde o samoobslužnou skříň, kde si můžete vybrat med a zaplatit za něj do kasičky nebo přes QR kód. V Brňanech byl nový medomat původně u pivovaru, nyní je u potravin. V Trnovanech je na začátku obce.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle přehánky. Večer už se vyjasní a teploty 17 až 20 stupňů Celsia.

Nádherné pondělí poledne, pondělní poledne, 12 hodin 2 minuty. Chtěl jsem říct, že je pondělí a že je poledne. A hlavně, co se chtěl zeptat, jak to dáváte v práci po víkendu? Ráno asi bylo náročný, to chápu, ale teď už je polední pauza, tak už je zase o něco líp, ne? No a navíc vás čekají taky srdcovky. Konečně po víkendu 5 legendárních hitů, které dáme po sobě. Hitů, které máte rádi a třeba už jste fakt dlouho neslyšeli z rádia. A šestá bude na vaše přání. Jako první začínáme v roce 1997. Dáme si skupinu z Glasgow, která se jmenuje Texas, a jejich hit Svatozář. Což mimochodem máme my všichni, kdo jsme v pondělí práci, že?

0: srdcovka na Hit Rádiu na pondělní poledne, 12 hodin 6 minut. Posloucháte Hit Rádio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A víte, co v pondělí v práci člověk potřebuje ze všeho nejvíc? Odpověď je zvolnit. Je to tak. Já vím, že máte dneska všechny důležité porady, že máte plán na celý týden a člověk vlastně si v to pondělí tak trošku dělá ty nervíčky sám, protože nahrneme si toho na sebe moc, koukáme, co celý týden máme před sebou, co všechno musíme zvládnout, nastavíme si teda opravdu nějaké ty hranice, nějaký plány, no a v pátek, jak se říká, akorát u večeře dojídáme zbytky od oběda, že jo, protože prostě pořád nestíháme, pořád jsme v nějakém presu. Obzvlášť, jestli pracujete třeba jako řidič PVLka nebo nějaký balíkový služby, tak tam víte, že už ve chvíli, kdy si sednete ráno za volant a nastartujete, tak už v tu chvíli nestíháte, už jste 10 minut ve skluzu. Takže pojďme trošku zastavit čas. A od toho jsou tady i dneska srdcovky na Hit Rádiu. Mám tady právě teď pro vás, pro všechny, pokud už teď cítíte, že jste ve stresu, hit, který vás vrátí trochu na zem, se kterým se sklidníme a se kterým opravdu na chvíli zastavíme čas. Tohle je velká romantika. Rok 1984 a Stevie Wonder. No new-

0: Posloucháte pondělní srdcovky na Hitrádiu, je přesně čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přišla mi teď krásná zpráva na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 právě k této srdcovce. Je od Marcely a píše: ahoj Jirko, moc prosím, co je tohle za píseň? Nikdy jsem ji neslyšela, ale zamilovala jsem se na první poslech. Děkuju moc, Marcela. No tak milá Marcelko, tohle byly Planet Funk, italská elektrokapela a konkrétně hit z roku 2002. A já teda musím říct, že mě baví, jak píšeš tady, zamilovala jsem se na první poslech. Stalo se vám to někdy? To je totiž něco, co hudba opravdu umí, jo? Láska na první pohled možná existuje, možná ne. Možná, že jste ji zažili, většinou spíš asi ne, ale zamilovat se na první poslech, tak to se opravdu v životě stává velmi často. Ve chvíli, kdy máte husí kůži, jdou vám slzy do očí, anebo se vám prostě rozbuší srdce a vám se chce začít tančit, tak v tu chvíli poznáte, že je to to pravé. Já si teď vybavuju scénu z filmu Pretty Woman. Víte, kterou myslím? V opeře. Jak tam byla Julia Roberts a jak on jí říkal, jaký to tam říkal? Dámy, ženy, pomozte mi teďko. On jí řekl něco v tom smyslu, že u opery je to tak, že podle prvních tónů pozná, jestli se jí líbí nebo ne, a že pokud ano, tak jí propadne na celý život. Ne? Tak nějak to tam bylo. No, tak. Tak přesně tak, jak to tam ten Edward řekl, tak to platí. No a v tom případě tady pro vás mám ještě jednu srdcovku, možná, že ji také uslyšíte poprvé v životě, a je to malá ochutnávka britského, anglického roku. Rok ve Velké Británii v 90. byl prostě jiný. Byl skvělý, byl nadčasový. Tohle je kapela Suede a hit z roku 1996. Tak snad se vám bude líbit.

0: Víkend na Hitrádiu, pátá srdcovka ve 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Posloucháte srdcovky, 5 srdcovek je úspěšně za námi, ještě nás čeká ta jedna na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, do jaké kapely jste se na první poslech zamilovali vy. Protože mám tady další zprávu od Elišky, která píše: ahoj Jirko, to máš pravdu. Já se takhle zamilovala na první poslech do Queenů. Mám doma všechny jejich desky a taky zarámovaný obraz Freddyho v obýváku. Láska na první poslech opravdu existuje. Takže, čeká vás setkání s vaší láskou na první poslech. Už za chvíli srdcovka na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Jsem na WhatsApp do Hitrádia, tak pište mi, co byste tedy chtěli slyšet. Jakou kapelu, jakou skupinu, jakýho zpěváka, jakou zpěvačku, co byla ta vaše láska na první poslech. A dneska, kromě toho, že vám zahraju vaší srdcovku na přání, tak vám ještě navíc přihodíme 4 vstupenky na Vysočina Fest, který bude v Jihlavském amfiteátru od 2. do 4. července. Budou tam Lucie, Divokej Bill, Miraj, Činasky, Ben Kristoveo, MiG 21 a další a další a další. Tak to máte ještě dneska ode mě navíc, takhle, když je to pondělí a vy posloucháte Hitrádio, tak abyste z toho pondělí taky něco měli. Za chvilku tedy speciální srdcovka na přání. Tak buďte s námi.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
3: Úplně vyčilovaný Míša.
2: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
4: To není to 6-7 teda.
2: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, u nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
3: Počítá to někdo teda?
2: Já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i dostat u rádia.
3: To se má nějak jako opakovat, nebo
2: no, ideálně by se to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
3: Tak to
2: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
3: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
2: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
3: Přesně.
2: Davide.
3: Kaput, dej mi pro verse.
1: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Co se tady děje?
5: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenirkarna.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
3: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
2: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete.

0: napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hitrádiu, 12 hodin 37 minut.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady pondělní srdcovka na přání, která je výjimečná v tom, že za vaše přání vám ještě navíc dám 4 lístky na jeden z nejoblíbenějších letních hudebních festivalů u nás. Vysočina Fest. Letos se uskuteční už jeho 12. ročník a opět to bude program nabitý koncerty. Jak jsem říkal před chviličkou, tak Lucie Divoký byl, Činasky, Miraj, MiG 21 a další a další. Je to od 2. do 4. července a 4 lístky a píseň na přání dnes míří k Jardovi, který píše: ahoj! Pro mě Láska na první poslech jsou jasně Bon Jovi. Dnešní píseň na přání je tak jasná. Cokoliv od nich. Díky moc, Jarda. Tak Jardo, gratuluju. A zároveň, jasně, jdeme na Bon Jovi. Teď se asi úplně nabízí It's My Life, že jo? To máme asi nejraději úplně všichni. Ale já si říkám, přece jenom ty srdcovky, ty jsou trošku výjimečný, tak co kdybychom si dali jako srdcovku úplně první hit, který Bon Jovi vydali? Víte, co je to za píseň? Nahráli ji v roce 1981 jako demíčko. Pak v roce 82 už oficiálně ve studiu a nakonec až v roce 84 tak vyšla na albu. To je přesně ona. Věděli jste to? Jste možná ani netušili. Tohle je ten úplně první hit, kterým celému světu řekli: tohle jsme my, Bon Jovi. A jako klobouk dolů, protože je to mega hit a je jako fakt jako skvělý, že se jim ho podařilo překonat. Tak tady jsou Bon Jovi!

0: hit Sweet Caroline na Hit Rádiu a vlastně se nám to hodí, protože Carolina tak v NHL vyhrála po 20 letech Stanley Cup. Wow, gratulujeme, jenom je nám líto útočníka Tomáše Hertla, který hrál v tom druhém týmu a tak se znovu trofeje nedočkal. Každopádně po 20 letech to je obrovský úspěch. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi. Ještě stihneme například Taylor Swift nebo Lady Gaga. No a zároveň za srdcovku na přání lístky na Vysočina Fest pro vás budu mít i zítra. A aby vám to nebylo líto, tak po celý tento týden. To vám můžu slíbit. Poslouchejte srdcovky na Hit Rádiu od pondělí do pátku ve 12 hodin.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Firma Havelka, uhelné starý, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
13: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
17: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
18: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
20: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
21: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abrakadabra ve 12 hodin 58 minut. Abrakadabra je dobrý zaříkávadlo. Kéž by to fungovalo v životě tak, že mávneme kouzelným proutkem a nejsou nikde žádný kolony a jezdí se krásně. To tak bohužel nefunguje, no. Tak se pojďme podívat v aktuální dopravě, jak to vypadá teď na našich silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 92. až 87. kilometrem směrem na Prahu bude v levém pruhu probíhat údržba a ještě na průjezdu Chomutovém směrem na Klášterec nad Ohří tam bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Maruš, jsem unešenej! Prej, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyříděj rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka.
5: Jo, ty jsi unešenej z auta.
6: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim Lovosice a Louny. Okim.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. OSVČ čekají od července změny, týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné, na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
10: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5 720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
9: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Od ledna do dubna se v Česku prodalo 16 000 starších bytů, což je zhruba stejně jako loni v tomto období. Metr čtvereční za rok ale podražil o 6 000 na zhruba 72 000 korun. Přestože ceny v prvních 4 měsících překonaly dosavadní rekordy, tempo jejich růstu meziročně mírně zpomalilo. Chorvatští potápěči našli v plachetnici, která se u Splitu potopila s českou posádkou, tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Další zbylí 4 členové posádky jsou v nemocnici a jejich stav není vážný. Ke kolizi katamaránu s plachetnicí s českou posádkou došlo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi oblasti s vyšším výskytem nemocí přenášených klíšťaty, ale proočkovanost proti klíšťové encefalitidě zůstává pod celostátním průměrem. Odborníci upozorňují na nutnost prevence i dokončení očkování. V roce 2025 bylo u nás zaznamenáno 62 případů encefalitidy, což je třetí nejvyšší číslo v republice.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Ústecku bude dnes převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle s přáňkami. Večer už se ale vyjasní. Teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio a já se ptám, neplatili jste teď někdy náhodou pokutu za rychlost? Jako dopravní pokutu? Ono totiž takhle, kort v pondělí, když vám přijde nějaká SMSka a tam se objeví, ty bláho, Někde jsem udělal nějaký přestupek, no asi je to možný, člověk tomu hned věří, tak to prostě rovnou zaplatíte, protože nad tím ani nepřemýšlíte. Kort v pondělí, takhle ještě navíc po obědě, kdy se zase vracíte zpátky do té pracovní reality. Tak mluvím o tom z toho důvodu, že to je jedna z nejčastějších podvodných SMSek této doby. Podrobnosti vám řeknu za chviličku, i to, jaký 100% poznáte. Tak buďte s námi, do té doby hity jako Ruby Williams, nebo právě teď David Guetta.
2: Hit Radio Nord Music.

Alvaro Soler na pondělní odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio a teď pozor. Když vám přijde SMSka, že jste udělali dopravní přestupek a máte zaplatit pokutu, tak co uděláte? Leknete se, hned to zaplatíte, že jo, a potom zjišťujete, kolik bodů za to bylo. Tak tohle je naprosto normální scénář, to udělá skoro každej, nemůžete na sebe být za to úplně tak naštvaný. A tak není divu, že to je jeden z nejúčinnějších a nejčastějších podvodů dnešní doby. Je to tak. Když vám taková SMSka přijde, je to téměř jistě podvod. Pokuty chodí do datovky nebo poštou. Navíc, nikdy to není jenom obecný info, jako v té zprávě. Spáchali jste přestupek, zaplaťte, jo? Ale když už vám ta pokuta přijde, říkal kamarád teda, tak je tam SPZka vašeho auta, datum, kdy a kde to bylo a tak dále. A jestli je to rychlost, tak je tam často i fotka z radaru. Takže opravdu pozor na tyhle podvodné SMSky, teďko v Česku chodí prostě jedna za druhou. A je to zvláštní, je vlastně úplně jedno, v jaký době žijeme, jo, stejně prostě, ať je to teď, nebo to bude třeba za 100 let, tak prostě pořád nás někdo bude chtít obrat o prachy. Tak třeba o tom naspíváme za 100 let číslo 2.

0: Zitem Begin na Hit Rádiu. Je 13:22, s vámi Jirka Pelnář a protože pomalu Alice se nám blíží letní prázdniny, dneska máme 15. června, tak už máte nahlášenou dovolenou v práci? Jo? Tak schválně, kolik týdnů volna si berete? Jeden, dva, to tři dokonce? Co je málo pro naše tělo a psychickou pohodu a kolik dní opravdu potřebujeme? Tak to vám řeknu už za chvilku. Tak dál buďte Zitrádiem, abyste si když tak podle toho ještě zkusili to volníčko poupravit. Do té doby z hitů například Global DJs, What a Feeling. K tomu nebude chybět ani Red Hot Chili Peppers a bude i Miley Cyrus. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
8: No jo, ale jen na rok.
9: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
7: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Hit Radio.
18: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Flash Dance.

Mark Ember na Hit Rádiu ve 13 hodin a 35 minut. Fajn pondělí vám přeje taky Jirka Plnář a teď důležitá věc. Sedíte? Jo? Tak seďte, protože tohle by vás mohlo položit. 3 týdny volna. 3 týdny volna. Tolik potřebujete dovolený, abyste si odpočinuli. Haha! Teď je ta chvíle, kdy se opravdu můžeme velmi, velmi hlasitě zasmát, jo? Na rovinu, kdo má dneska takový luxus, že si může vzít v práci 3 týdny najednou? Dali by vám to vůbec? Experti to totiž doporučují, jo? Protože prý první týden se teprve vzpamatováváme z práce. To je pravda. Takže neodpočíváme. To známe, to víme. 2. týden v hlavě nám teprve začíná to volno a až ten 3. týden opravdu relaxujeme. Až ten 3. týden to naše tělo dostává doopravdy to, co z dovolený potřebuje. Já nevím, já na rovinu občas mám pocit, že si experti berou dovolenou z reálného světa, protože tohle já jako chápu, že pro to tělo je to potřebné, ale ta realita je asi jako úplně jinde, protože my v Česku si většinou bereme volno na jak dlouho, tak na týden, ne? Na týden a zase zpátky do rachoty. Týden volná, potom zase zpátky, OK, pak si zase vezmeme nějaký týden, třeba přes vánoční svátky a tak podobně, ale jako 3 týdny v kuse. Zažili jste to někdy? Dejte vědět na WhatsApp Hit Rádia, tady máte Red Hot Chili Peppers. Hezký odpoledne.

0: Cyrus na Hit Rádiu, minutku před 3:15. Máme pondělní odpoledne, za chviličku tady taky bude 14. hodina a nejnovější zprávy, ale ještě předtím, tak pojďme zpátky k dovoleným, protože podle expertů tak prý potřebujeme 3 týdny dovolený v kuse, aby jsme si doopravdy odpočinuli. Tak ptal jsem se, jak to chodí u vás v práci a třeba Hanka tady píše, ahoj, kámoška vaří v nemocnici a 3 týdny dovči mít bude. U nás v práci byl kdysi problém vzít si 14 dní dovolenou. 3 týdny ani omylem. No, takhle, co se týká nemocnice, a mám polovinu přátel ve fakultce a na rovinu, tam i ty 3 týdny jsou podle mě jako málo, aby se dokázali nějakým způsobem zregenerovat. To je úplně jiný svět, takže zdravím do nemocnice, do každé nemocnice v Česku, klobouk dolů, před tím, co děláte, je to prostě psycho, absolutně to nechápu a strašně, strašně to respektuju. Ve 3:15 si dáme další hity, za chviličku například Huntrix, nebo taky Edward Maya a Vika Gigolina. No a pokud pojedete letos na dovolenou autem, tak my, Hit Radio, vám přispějeme na benzín. I dneska odpoledne mezi 15. a 18. můžete získat plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete i na našem webu.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Máte v obývacím pokoji gauč? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Vejde se na gauč víc než jedna osoba? Pokud ano, gratulujeme. Právě jste složili gaučový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
8: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Stačí mít někoho, s kým se podíváme na film. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
13: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
12: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
13: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
12: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
16: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
17: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
18: Hit Radio.
5: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdravím.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěr hodiny patřil B.O.B. a Hayley Williams. Je 13.58, nejvyšší čas dát si na Hit Radio aktuální zprávy. Tak pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Teplicích v Důlní ulici mezi křižovatkami ulic Bohosurovská a pod kopcem probíhají stavební práce, silnice je uzavřena. A ještě na trase z Chomutova směrem na most u sjezdu na Komořany bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Chalupa v Proseči na Chrudimsku za 1 milion 550 tisíc. Chalupa v Pačejově na Klatovsku za 2 miliony 850 tisíc. Rodinný dům ve Svijarnově v Rýdek Místek za 7 milionů 990 tisíc. Rodinný dům ve Štědré na Karlovarsku za 2 miliony 499 tisíc. A byt dva Poskáka v Libochovicích na Litoměřicku za 2 miliony 800 tisíc korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přenucí Daňková. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde pouze k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
10: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
9: Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA. V souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PID a IDPK. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Informace o škodách mohou podat ještě dnes a zítra. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Doplnil už jisté účastníky Španěla Alcaraze a Němce Zvereva. Laver Cup bude na konci září hostit Londýn. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova přistoupil k plošnému přejmenování vybraných tramvajových a autobusových zastávek, a to v Litvínově, Lomu, Meziboří a Horním Jiřetíně. Ke změně došlo včera a tak si lidé musí zvykat na nové názvy. Hlavním důvodem pro změnu bylo odstranění neaktuálních, historických nebo zavádějících označení.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, hlavně na horách a na severu kraje ojediněle přehánky. Večer už se vyjasní a teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 3 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Máme pondělí 15. června. Dneska přichází výplata. Zítra už tam zase nebude, tak si užijte ten pohled na účet. Možná si můžete udělat nějaký print screen. Tím se dostávám k tomu. Máte u sebe teď nějaký prachy? Se vás tam jako takový ti, máš nějaký drobák? Ne, ale myslím to vážně. Lucie, ty máš nějaký peníze u sebe?
9: Ale ty to řešíš už od rána, kam ty míříš, to vůbec nevím. Já mám, myslím, až 50 korun možná mám peníze. Ja,
0: a máš
9: jako cash, jako no.
0: Máš cash, jo?
9: No, 50 korun,
0: tak
9: ale pozor. Náhodou.
0: Tak, jasně. Každopádně jsi první, kdo dneska mi odpověděl, že má u sebe nějaký cash. Prej se cash normálně už jako nenosí. A to je právě i téma dnešního pořadu Pravda nebo Bullshit. Tak budu chtít znát i váš názor už za chvíli tady na Hit Radio. Teď

0: Ed Sheeran na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady tento týden naše první téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Vědci tvrdí, že 63% lidí v Česku u sebe nenosí hotovost. Absolutně. Jak jste na tom vy? Máte u sebe hotovost? Nosíte u sebe nějaký peníze, máte rádi, když to šustí, potřebujete mít ten kontakt s penězma, anebo už máte prostě všechno bezkontaktně, platíte telefonem, prstínkem, kartama a prostě takhle, když se něco stane, tak u sebe nemáte opravdu ani korunu a musíte rychle běžet do bankomatu, kdyby náhodou. Dejte vědět na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. A zároveň u toho klidně můžete napsat, kdy se vám to třeba vymstilo, že jste u sebe neměli hotovost. Těším se na vaše názory. Do té doby tak si dáme dva hity, Leony, anebo právě teď Waitus na Hit Radio.

0: Leony na Hitrádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 63% lidí v Česku tak prý u sebe nenosí hotovost. Říkají to
1: vědci.
0: Jak je to u vás? 777937 a 777 je WhatsApp Hitrádia. Píšete zprávy, tak třeba tady mám: ahoj, hotovost u sebe už nenosím, všude platím telefonem, ale vymstilo se mi to, když jsem chtěl jet autobusem a řidiči nefungoval terminál. Jasně. Čauky, já jsem v Tatrách ztratila mobil, kde jsem měla nahranou kartu, žádná hotovost, na benzín a cestu zpátky do Ostravy se mi skládali turisti. Takže bez hotovosti už nikam nejezdím. Zdraví Simona. Taky dobrý, taky dobrý. No jasně, to je prostě jako ono. Vybije se vám telefon, ztratíte telefon a jste bez jakýchkoliv prostředků a vlastně, když o sebe nenosíte ani fyzicky tu kartu, tak logicky nemůžete ani vybrat. Tohle je taky zajímavý. Od doby, co mám děti, tak u sebe nosím peníze. Alespoň 5 kilo u sebe mám vždycky a jednou se mi taky vymstilo v obchodě, že mi nešla karta a neměla jsem peníze. No trapas jako blázen. Zdraví Martina, Marina. Ty děti, to je jasný. Jakmile člověk má ty děti, tak to všechno začíná přehodnocovat. Ahoj Jirko, já nějakou hotovost vždycky nosím, chodím na nákupy na farmářský trh a tam kartou nejde platit všude a i malé částky, jinde je mi blbý platit kartou. Dokonce i na výlet balím drobné a na záchod a turistické vizitky. No jasně, no jasně. Drobný na záchod, to je taky další věc, kterou člověk potřebuje. Ale prostě já se přiznám, že já jsem z těch, kdo u sebe opravdu jako hotovost absolutně nenosí. Vůbec. Ani si nepamatuju, kdy naposled jsem nějakou hotovost viděl. Hledám tady ještě takhle ve vašich zprávách, co mi tady píšete. Jednoznačně hotovost pořád u sebe, je to přece jenom jistota. Sítě můžou spadnout kdykoliv. Zdraví Roman. Díky, Romane, za zprávu, to je pravda. Ahoj, jeden kamarád říkal, že občas... Co? Jsem si to musel přečíst takhle jako dopředu. No tak jo, tak jeden kamarád říkal, že občas využije služeb dívek u silnice a ty prý karty neberou. Takže tu hotovost u sebe má stále. Ale pšt. Rozumím. Tam kartu u sebe mít nemusí. Tam by měl mít asi spíš kartu pojišťovně, teda často u sebe. Si myslím, teda, jo? Co vy? 777 937 777. Jaký jsou vaše zkušenosti? Dejte vědět.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio ve 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 63% z nás v Česku u sebe už vůbec nenosí hotovost a spolíháme se jenom na to, že platíme bezkontaktně. Co vy na to? 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Hit Radio. Mám tady i hlasovky.
2: Já osobně a velký okolí okolo mě vždycky jako hotovost máme. Já třeba teď momentálně mám peněžence nějakých 15 tisíc.
0: 15 tisíc?
2: To je všechno.
0: Takže, OK. Dobře, děkuju, díky za názor. 15 tisíc jenom tak jako u sebe v keši nosit v roce 2026? Nechodíte moc po ulici asi, co? A ještě by mě zajímalo, jestli to máte v ruličce teda. Ale no, tak to je zase jako úplně asi jiný téma, kolik ještě jako u sebe takhle člověk nosí. Ale 15 tisíc to je dost teda. To si myslím jako, že v dnešní době takhle mít jenom tak u sebe. OK, co další hlasovky, které tady od vás má?
3: Ahoj. Tak já u sebe nosím ze zásady kartu a když potřebuji peníze, tak proto vždycky jezdí se mnou můj partner. A když je zapotřebí drobných anebo papírových, tak platí on. Tak zatím.
0: To je chytrý, to je dobrý. To je dobrý, takže máte u sebe kartu a zároveň i pokladničku. Krásný. No tak jo, tak já myslím, že to můžeme uzavřít a v tuhle chvíli podle všech zpráv, co se mi takhle chodí na 777-937-777, můžu říct, že
1: vědci
0: se mýlí. Není to 63%. Podle mě je to mnohem vyšší číslo. Už jsme si na to zvykli. Máme s tím i nějaký problémy. Obzvlášť, když máme vybitou baterku na telefonu a ještě nám do toho někdo zavolá na poslední chvíli, než jdeme platit. Ale to už tak je. Takový už je tedy 21. století. Díky za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radia. Zítra téma číslo 2 opět ve 2 odpoledne.
4: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-url.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival.
11: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
19: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farna a Mirai, jejich společný duet. Vzpomeneš si, pokud by ta píseň nebyla o lásce, ale byla o koncertu v Edenu, tak by se jmenovala Nezapomeneš. Ano, dva koncerty v Edenu už má za sebou Eva Farna a zítra je třetí poslední a podle všech reakcí můžeme brzy Evu korunovat na královnu českého popu. Show to totiž byla monstrózní. Tak pokud půjdete zítra, máte se opravdu na co těšit a pokud jste si ještě navíc u mě minulý týden vyhráli lístky na koncert tady v čase 12:15 na Hit Rádiu, tak ještě jednou gratuluju, fakt to bude stát.

viděl jsem spoustu fotek, spoustu videí a klobouk dolů, show teda extrémní. My jdeme do roku 1986, tedy do roku, kdy Eva ještě nebyla na světě. Za to byli na světě status quo a tenhle legendární hit se zrodil. In the Army Now.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 43 minut, nejvyšší čas taky pomalu, ale jistě se připravit i na naši odpolední show, která začíná přesně v 15 hodin. Pokud pojedete zítra po dálnici, tak obzvlášť dávejte bacha na dálnici D35, protože zítra se odehraje něco, co tady ještě nebylo. Tanky budou na dálnici. Ano, zítra budou sociální sítě plný tanků, protože 9 tanků, 9 leopardů bude jezdit po dálnici tam a zpátky. Konkrétně teda na nájezdu Kocourovec ve směru na Ostravu, na Velký Újezd a potom zase zpátky směrem do Útvaru budou jezdit prostě několikrát, protože naše armáda si bude nacvičovat, jak se jezdí v kolonách. Jak tanky jezdí v kolonách, tak zítra to opravdu bude velmi veselý, tak jenom dávejte pozor, zároveň nesmíte se mezi ně zařazovat a připomínáme, že vojenský konvoj má vždycky přednost. Tak buďte velmi opatrní na dálnici a jenom doufám, že ta paní, co tenkrát v té fábi vyřadila ty pandury, tak že zítra zůstane doma. Jak by bylo opravdu velký veselo. Takže ještě jednou, zítra na sebe dávejte pozor. Dálnice D35, tak ta bude plná tanků. Od 15 hodin, to je taky další bomba, jak jsem slíbil, naše odpolední show. Tak se máte na co těšit. Já jsem Jirka Pelnář a zítra se na vás těším opět v pravé poledne, tedy ve 12, tady na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Chcete palivo gratis?
3: Chcete 2000 korun na benzín a nebo naftu?
2: Tak nám celý červen pište a nebo posílejte hlasovky o dopravě na severu Čech na náš WhatsApp 37 39 958.
3: Cokoliv z dopravy vás napadne, to berem.
4: Stěrače stírají, ostříkovače stříkají, klakson troubí.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
11: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
12: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
13: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ekokom. For camping. Venku je nám krásně.
16: Tady chci bydlet.
15: Venku?
16: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
15: A kde bude ložnice?
16: Na louce.
9: loďce pod hvězdami.
17: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
17: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
17: A sousedi?
9: Už se hlásí.
17: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
15: For camping. Venku je nám krásně.
18: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
19: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor, v Ústí nad Labem v přístavní ulici u křižovatky s ulicí Přístaviště. Tady se srazila dvě osobní auta. Blokují tady jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením v koloně. Na průtahu Teplic na Masaryčce u křižovatky s Josefskou došlo ke střetu. Taky dalších dvou osobních aut. I tady počítejte se zdržením. No a komplikace očekávejte taky na Lounsku na výjezdu z Podbořan směrem na Stachov. Tady probíhá vyprošťování bouraného kamionu. Komunikace je dočasně uzavřená. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
6: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím zhruba 2300 žen a mužů. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků. Podle vojska pomohly hlavně mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Česko dál sužuje sucho, a to navzdory tomu, že v posledních dnech zapršelo. Kvůli suchu už začaly platit první letošní zákazy odběru povrchových vod. Omezení se týká povodí Ohře, konkrétně Lounska, kde už lidé nemohou vodou z potoků a řek zalévat zahrádky nebo napouštět nádrže. S ostrahou českých věznic bude nově pomáhat moderní technologie založená na přesném dálkovém měření laserovými paprsky. Vězeňská služba ji zatím nasadí v Plzni na Borech a také na Mírově. Systém upozorňuje na nedovolený pohyb vězňů mnohem dříve než stávající metody, čímž se zrychlí reakční doba strážných.
1: Fotbalový servis.
9: Útočník Lamine Yamal je po zranění připravený nastoupit k dnešnímu úvodnímu utkání španělských fotbalistů na mistrovství světa. Hrát budou s Kapverdami. Yamal nehrál od poloviny dubna kvůli svalovým potížím. Vynechal závěr sezóny španělské ligy a nenastoupil ani za reprezentaci v přípravě na turnaj v Severní Americe. Dnešní duel v Atlantě tak s největší pravděpodobností začne jako náhradník na lavičce. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Španělsko ve skupině narazí ještě na Saúdskou Arábii a Uruguay.
10: Po víkendu je na severu Čech prakticky celý den zataženo, taky pofukuje a docela chladno, 16 až 20 stupňů Celsia, nicméně k večeru by se to mohlo někde i protrhat. Zítra pak bude od jasna až pozataženo, může i sprchnout, ale pozor, postupně se začne oteplovat, takže zítra už bychom mohli naměřit 20 až 24 stupňů Celsia.
0: No sláva!
10: A je to tady!
1: Vítej léto! Radio Nord Music.
0: A hlavně taky vítej pondělní padla. To je to nejhezčí, to je to za odměnu. To je to, pro co jste dneska vstávali do práce. 2 minutky po 3 hodině s vámi Káťa Háplová.
10: A Kamil Bílský. A taky na úvod dáváme do placu náš WhatsApp 37 39 958. Když na něm zase tenhle týden budete vysílat, můžete vyhrát 2000 a budete happy jak dva grepy.

0: But you're just a boy. Tohle je trošku k zamyšlení, ale ne zas tak moc při pondělním odpolední. Beyoncé na Hit Radio Nord Music, pondělní padla a s vámi Káťa Kamel, krásný odpoledne.
1: Přátelé, tento týden má konečně začít léto. Léto, to jsou dovolený a taky spousta kufrů, takže se vůbec nedivím, že aktuálně na švýcarských hranicích zastavili ženskou, která převážela, poslouchejte dobře, 55 kufrů.
0: 55 kufrů?
1: Slyšeli jste to někdy?
0: Jako tohle nemáme doma, my všichni, co právě teď posloucháme Hit Radio Nord Music. Ne, co to je za číslo?
1: Neuvěřitelný. No ty celníci taky koukali jak blázni, že už jenom z dálky, když přijela ta dodávka, tu dodávku řídila ženská a přes ty skla bylo vidět, že je to postrop narvaný kuframa, tak jim bylo jasný, hele, máme jí. Takže jí nomá je odstavili a začali jeden kufr po druhém otvírat a čekali zbraně, čekali drogy, čekali zvířata, prostě cokoliv se dá převážet a pašovat. Hele, ve všech 55 kufrech měla ta ženská jenom věci pro osobní potřebu.
0: Takže hadry, boty, ježiši
1: mě. 55, říkali ženská, co blázníte, no co, já byla na dovolení. 55 kufrů, to není možný, jako. Začíná mi podezření, jestli nepašovala ty kufry, jako.
0: Jo, jako 55 kufrů narvaných v oblečením.
1: To jinak není možný, ta si z nich musela dělat. Připomíná mi to vtip o tom cyklistovi, jak jezdil přes ty hranice, znáš ho?
0: Ne.
1: Cyklista každý den jezdil přes hranice, jel na kole, na zádech měl batoh a v tom batohu měl vždycky písek. A ty celníci, když ho zastavili, říkají, tak pojď. A začali mu v tom batohu prohrabávat ten písek a nikdy tam nic nenašli. Pustili druhý den znova a zase písek. A za půl roku zase a za rok zase. A když už ten jeden celník měl jako poslední šichtu a šel do důchodu, říká, hele, už mi to může říct, já dneska končím, můžeš mi říct, co v tom písku pašuješ? A on říká, nic, já pašuju ty kola.

0: Další důkaz, že léto už je tady. Enrique Iglesias vpadla na Hit Radio North Music.
1: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: No a i dneska vám nabízíme 2000 korun výměnou za nějaký to dopravní info ze severočeských silnic. Jak se vám aktuálně jede, jak se vám jelo třeba z práce domů, prostě cokoliv ze severu Čech, ze silnic, za to dostanete dneska zase 2000 korun.
0: Líbí se mi nápad Monči Zírkova, která okamžitě využila tuhle nabídku a napsala nám na náš WhatsApp 37 39 958. Ahoj Káťo a Kamele, chci jen připomenout všem řidičům, že při výjezdu z kruháku se dává blink. Pokud mě vylosujete, budu ráda za 2000 korun. Monča, Jirko.
2: Hele, Mončo.
0: Takhle se na to musí rozumět.
2: Přesně, přesně. A přitom to je věc, která nás všechny strašně vytáčí, ne?
0: Ano.
2: Kruháčický. To už jsem dávno mohla jet, pane bože, proč si nedal ten blinker, no jo.
0: No, tak nám to Monča napsala a tím pádem už je ve hře a tím pádem i její zpráva bude v osudí, až na konci dnešního padla budeme losovat, kdo vyhraje 2000 na benzín nebo naftu. Tak jestli chcete taky, pojďte s náma vysílat na WhatsAppu 37 39 958.
2: Šťastnou cestu!
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
4: Úplně vyčilovaný Míša tady.
3: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7. 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
5: To není to 6-7 teda.
3: Ne, je to 4-7. 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo. Takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
4: Počítá to někdo ten
3: návrh? Já vám to počítám, já vám to počítám. Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i dostat u rádia.
4: To se má nějak jako opakovat, nebo
3: no, ideálně byste to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
4: Tak to vám
3: Davide, počkej, Davide. Davide, už přestaň.
4: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemné.
3: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou. Davide.
4: Kaput, dejme pro verse.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
10: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
11: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
12: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

0: Tři minutky po půl čtvrtý s vámi padla Káťa a Kamil.
1: Doufáme, že víkend jste si užili, že jste si odpočali a že jste taky něco zažili. Mě například o víkendu rajtoval parašutista po střeše.
0: Já jsem teď strašně přemýšlela, co ti tam rajtoval.
1: Rajtoval. Můj brácha totiž oslavil padesátiny a tak, jak jsou takovýhle ty velký jubilea, kulatiny, tak se vždycky dává něco speciálního, tak si přál tandemovej seskok padákem.
0: Ježiši Maria.
1: A ten provozují tady u nás na severu Čech na letišti v Mostě. Takže jsme tam přijeli a tam jsem zažil úplně první adrenalin, ještě vůbec než k nějakému seskoku došlo, protože samozřejmě před náma byly jiný party, který skákali o něco dřív a oni, když skáčou ten tandemový seskok s nějakým tím profíkem, tak ještě před nima vždycky vyskočí kameraman, který to jako pak ve vzduchu celý natáčí, abys na to měl nějakou památku.
0: Jasně.
1: A oni, aby byli rychlejiš dřív dole na zemi, než je ten zákazník, tak oni chvilku ve vzduchu něco natáčejí a pak to musí vzít jako hupem dolů, opravdu rychle. Což oni umějí, oni za ten padák tak různě zatáhnou, že fakt to vypadá, že se téměř řítějí k zemi, ale některý ty frajeři v tom Mostě to mají už tak vychytaný, že oni normálně, jak padají, tak oni nepadají na tu vysekanou trávu, kde je určený ten prostor pro dopad, ale oni to vezmou nad parkovištěm. Takže ty lidi, co vylejzají z toho auta, zavírají a chystají se, že jako půjdou, tak najednou si jenom... A teď něco prosí, ty se lekneš jako blázen a normálně vidíš jeho podrážky, který ti škrtají střechu toho tvýho auta a on pak dosedne těsně vedle na ten trávník, takže jako neskutečný, jestli chcete opravdu zažít adrenalin a přitom to nemusíte absolvovat vy, tak se jenom jeďte podívat, je to fakt hustý, no. Brácha pak teda taky skočil a když dopad, tak přišel úplně bílej.
0: Já se
1: a říkám, tak co brácha, hezký dárek. Děkuju. Už nikdy. A bacha, no. Když jsme vlezli do auta, tak se na nás otočila naše máma a říká, já chci taky. Takže my tam za týden jedeme znova a budeme slavit 70. babičky skokem padákem.
0: Tak ta je hustá teda. Dá se to. A bude taky bílá asi, ne?
1: To nevím. Hlavně ať je živá.

0: Tohle je Linkin Park 2.0 Up From The Bottom na Hit Radio North Music. No a za chvilku už taky 3/4 na 4 padla Káťa a Kamil jsou na značkách.
1: Čas na svačinku není?
0: Jako dala bych si něco dobrého, ne že ne.
1: Kafíčko, yeah. Něco sladkého.
0: Jo.
1: Mohlo by být. Přátelé, to si musíte zařídit sami, ale jestli my něco umíme zařídit, tak je to geniální oběd za 2000 korun do Michael's Bistro.
0: Každé pondělí, každý pátek v naší dopolední show Lucky a Dana si můžete vyhrát tenhle parádní prďácký voucher na nejlepší, za mě nejlepší oběd, který na severu Čech prostě můžete dostat. Michael's Bistro.
1: Jsou to fakt frajeři, který vlastně původně začínali s foodtruckem v Bílině, no a dotáhli to nakonec nejenom do Bíliny, ale i do Teplic, do Mostu, do Ústí nad Labem a skutečně jejich provozovna se začíná stávat vyhlášenou.
0: Ano.
1: Dělají tam opravdový dobroty, ať už je to tako strhaný hovězí maso, burrito a další věci.
0: Toho už ale.
1: Navíc přesto, že jde vlastně o fast food, tak oni vůbec nepoužívají ty fritézy, ale prostě se opravdu zaměřují na poctivý pečení, poctivý grilování, takže když vám to pak přijde, nebo si to dáte, tak, mám to říct.
0: Jen to řekni.
1: Gastronomický orgasmus.
0: Přesně tak. Tak takhle by se to asi mohli říct, jo. Takže gratulace těm, kteří už od nás dostali tyhle vouchery na 2000 korun. No a další tady na nás čeká zase v pátek. A je to úplně jednoduchý. Vy musíte uhodnout tajný oběd. Dostanete 3 indicie a z těch musíte uhodnout tajný obídek.
1: Tak leďte zase v pátek LSD od 9 do 12 a vyhrajte si na Hit Radio North Music Michael's Bistro.
0: Dobrou chuť.
2: Dopravní hlídka Hit Radio North Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio North Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
13: No jo, ale jen na rok.
14: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
12: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
15: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firmanazážitky.cz.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
18: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
19: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
18: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
19: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
18: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
19: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutov.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
21: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
22: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
21: Hit Radio North Music.
23: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu. Hit
24: Radio. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Drake, I'm falling in love. S vámi padla Káťa Kamil, přejeme krásný odpoledne.
1: A zdravíme nejenom všechny posluchače tady na severu Čech, ale zdravíme i všechny severočechy v Mexiku, přátelé. Koukáte na mistrovství světa ve fotbale? No, tebe se ptát ani nebudu.
0: Zeptej se posluchačů přesně.
1: Tak já doufám, že aspoň někdo kouká. A pokud koukáte, tak jste možná taky svoje známí, svoje kamarády, svoje sousedy, anebo lidi, který třeba znáte jen tak od vidění, na tom mistrovství světa zaznamenali taky. Protože Česká televize dělala v Mexiku různý rozhovory, taky spoustu záběrů. No a když šli mezi fanoušky, tak koho nepotkali? Fanoušky z Litoměřic.
0: A?
1: Kdo stál vedle nich? Fanoušci z Teplic. A pak záběr na stadion a tam vlajka ze Žadce.
0: No vidíš to? Takže severní Čechy to
1: ovládli mě mistrovství světa ve fotbale v Mexiku.
0: Obšancovaný. A to je dobře, tak snad budou mít radost, nebo radost, důvod k oslavám. Ovšem, kamarádi, jestli vy chcete vidět, jak mají vypadat takovýhle opravdový fotbalový z oslavy, tak se podívejte na náš Instagram, kde jsme jako Hitradio podtržítko North Music, protože tam uvidíte fotbalisty Sokolu Horní Hřetina, jak tam krásně slavějí. Člověče na korbě traktoru.
1: Nekecej.
0: No, oni postoupili do krajského přeboru.
1: Jo, takhle.
0: A takhle má vypadat teda pořád.
1: Oni slaví postup.
0: Ano.
1: A postup na traktoru. No tak to muselo být velký.
0: Hele, já tady mám takovej záznam.
2: Padni celý bobík! Padni celý bobík! Padni celý bobík!
1: No tak gratulujem.

0: Waiting All Night. To je hit, který nás na Hitrádiu North Music doprovodil do 4. hodiny. Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jenom připomínám nehodu v Ústí nad Labem v Přístavní ulici u křižovatky s ulicí Přístaviště. Tady se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením v koloně. A komplikace dál očekávejte na Lounsku. Za výjezdem z Podbořan směrem na Stachov probíhá vyšetřování a vyprošťování havarovaného kamionu. Komunikace tady bude uzavřená ještě minimálně do zítřejšího poledne. Tak to vemte jinudy. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
10: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
14: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas tak ze státního rozpočtu dostanou necelých 8 miliard korun. Budou tak mít stejně peněz jako v roce 2024, tedy před loňským zvýšením televizního a rozhlasového poplatku. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Děti připoutávají nesprávně a v některých případech dokonce vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat, jak říká z týmu Markéta Novotná.
15: Její vlastně snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně a tudíž i neefektivně.
14: Více informací najdete na webu cestujtesdětmibezpečně.cz. Češi si oblíbili práci na částečný úvazek. V posledním čtvrtletí loňského roku mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Meziročně jich bylo zhruba o 31 tisíc více. Částečný úvazek častěji využívají ženy, které pečují o malé děti. Muži pak na částečný úvazek pracují hlavně ve vyšším věku. Dnes poznáme basketbalové mistry. O držiteli titulu rozhodne až poslední sedmý finálový zápas mezi obhájci titulu z Nymburka a Pardubicemi. Utkání začne přesně za hodinu a hrát se bude v Praze na Královce.
16: Přátelé, dneska možná naposledy máme na severu Čech relativně zimu a od zítřka už začnou klepat na dveře letní teploty. Konkrétně dneska ještě 16 až 20, navíc se to mračí, pofukuje, no nic moc. Zítra to na obloze nebude o moc lepší, sice někdy sluníčko, ale někdy taky mraky a odpoledne může sprchnout, ale na teploměrech už to začne šplhat vejš, konkrétně na 20 až 24 stupňů Celsia.
17: Tak to už je lepší.
12: Hit Radio North Music.
16: A my jedeme dál. Odpolední show padla na Hit Radio North Music. To je prostě pondělní odpoledne tady u nás na severu Čech. Takže vás zdraví Kamil Bílský
17: a Káťa Haplová. No a my vás za chvilku vezmeme na nedávný představení Romeo a Julie. Ale pozor, tady v hlavní roli nebyl ani Romeo, ani Julie. V hlavní roli byla Čičinka.
16: Ne.
17: Julicino, za chvilku řekneme víc.

0: Benson Boone a Beautiful Things na Hit Radio Nord Music. Pondělní padla za chvilku 4:45.
1: A teď budou zvířátka.
0: A teď budou ty zvířátka.
1: Tak pojď, my už se těšíme. Jaký máš pro nás zvířátka?
0: Prosím vás, Romeo a Julie v hlavní roli Míca, takhle by se dalo shrnout představení baletu, který se nedávno odehrálo v Turecku. Mm-hmm. Jo. A o víkendu teda projelo internetem video, který jste možná taky viděli, ale pokud ne, tak rozhodně jste o hodně přišli, já vám to ale tady samozřejmě převykládám. Prostě představte si závěrečnou scénu baletu Romeo a Julie. Jo, ta závěrečná scéna, kdy Romeo umírá a v tuhle chvíli, když ho vlastně nachází ta Julie, teď tam jako pláče u něho, je to fakt srdcervný, tak v tuhle chvíli přichází na scénu oranžová kočka. Toulavá kočička, kterých je samozřejmě v Turecku plno, lehne si k tomu Romeovi a začíná mu pokusovat prostě ruku jeho. A pak si hraje s vlasama. Je to, v tuhle chvíli se z toho stává totální tragikomedie. Ono i v tom videu jsou slyšet postupně ty výbuchy smíchu mezi těma divákama, jo. V téhle prostě scéně, kde se to jako absolutně nehodí. No nicméně potom umírá i ta Julie a ta kočička mezi tím si vylezla na nějaký ty vrchní rekvizity a ve chvíli, kdy tam jako opravdu to končí totálně ta tragédie, oba tam jsou mrtví, tak ta kočička si nad nima prostě vesele volizuje košíšek, víme na kterých partích. Hele, tohle je prostě video, který fakt musí asi každý z nás vidět, protože nám to rozhodně zlepší ten pondělní den.
1: To je geniální.
0: Bomba jako.
1: Kouzlo nechtěného.
0: Úplně, kouzlo nechtěného. A teď jako to Turecko samozřejmě, to je země nejenom neomezených možností, a hlavně plná těchto toulavých kočiček. Mě na tom celý fascinuje prostě to, jak ty tanečníci, ty herci prostě se zachovali tu důstojnou tvář celou dobu. Hmm. Jo, jako vedle mě se válet kočka, tahat mi tam za vlasy, tak přesně, ztratím všechno, veškerý zábrany, začnu se smát. Ne, oni vdrželi do poslední chvíle. A dokonce, co je na tom vlastně to nejhezčí, tak to závěrečný defilé, ta děkovačka, tak si vzali i tu kočičku.
1: Yes, yes.
0: Tak je to fakt takový jako hezonký, no.
1: Jediný asi, kdo byl našňuplý, byl Rejža, ne? Předpokládám, že to zkouší minimálně rok. A teď, když to přijde, tak mu to... Takže na rautu pak bylo Bobiku.

0: Goodbye. To je takový na rozloučenou.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Ale my se ještě rozhodně neloučíme. To vy už jste to možná zabalili ve škole, v práci, jedete domů. Tak laďte Hit Radio Nord Music, protože právě naše rádio je to ideální rádio na cestu domů.
0: Přesně, my nejenom, že známe každý kout našeho Ústeckého kraje, víme, co se kde šustne, kde aktuálně neprojedete, anebo projedete třeba s nějakým omezením, ale hlavně my vám na cestu domů každý všední den nadělujeme 2000 korun na plnou nádrž, ať už benzín, ať už naftu. Zkrátka dobře, když budete vysílat s náma na našem WhatsAppu 37 39 958, napíšete nám tam zprávu anebo namluvíte hlasovku, tak můžete mít to štěstí a dneska odpoledne zase vyhrát 2000.
2: To je podle mě nejjednodušší způsob, jak si vydělat.
0: Jako jo, no.
2: Prostě využít WhatsApp, nechat tam vzkaz a 2000 jsou doma. I když teda některé zvukové zprávy, co nám tam necháváte, jsou hodně zvláštní a vlastně vůbec nevíme, kam je zařadit, ale na naší WhatsAppovou linku 37 39 958 přišlo i tohle.
0: Jako, možná zrovna štěkal na auto vedle, na parkovišti. Je fakt, že můj pes vždycky štěkal vedle na parkovišti, takhle na ty, když jsme někde byli.
2: To je pravda,
0: veď?
2: To je pravda. Takže někdo natočil svého psa v autě, nebo před autem, nebo vedle auta, poslal nám to na dopravní linku, děkujeme moc.
0: Klidně, hele, i tohle ve finále může vyhrát.
2: Počítáme to teda taky.
0: No, abych to počítala.
2: Dobře, tak i Bojar je v osudí, no a uvidíme, kdo zhruba za hodinku vyhraje 2000 korun, jenom za to, že s náma vysílá na WhatsAppu 37 39 958.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mira.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindle X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.

0: obuv ví.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: padla na Hit Radio Nerd Music, právě teď ordinoval Alex Warren. My máme pondělí, my máme půl pátý a furt máme hnusně. A protože meteorologové slibovali, že tenhle týden se to zlomí, tak teď pro vás máme kus léta.
1: Kousíček léta, mě by teda zajímalo, kdy to léto přijde, ale...
0: Někdy příště.
1: To jsem nechtěla slyšet, ale my vám právě teď naordinujeme kousek toho teplýho počasí, jo, protože vy jste taky tak zmrzlí, jako já docela jsem.
0: No tak máme otevřený okna tady u nás ve studiu. Mysleli jsme si, jako, že taková zima není, ale přece jenom, když vidíme, jak to tam mlátí těma větvema, jak je zataženo a vlastně každou chvilku může sprknout, tak tohle fakt žádný léto není. A proto dneska večer od 18 hodin

0: U bazénu nás dneska večer čeká taky Vanessa Amorosi, ale kdo dává spíš přednost té pláži před bazénem? Mm-hmm. Proč ne píseček hezky, hele, mezi prstíčkama? Já to úplně cítím, že večer.
1: Jsou fakt legendární hity. Pláž jak vystřížená. Akorát pozor, dneska visí červená vlajka, takže prosím vás, do moře bez madraček.
0: Ježiši, kežby. No nic. Dnešní hit Radio Classic nabídne opravdový bomby 80. 90. a taky přelom začátek milénia.
1: Tak zůstaňte s Hitrádiem North Music a dejte si od 18 hodin aspoň kousek léta. Krásný odpoledne.

0: vodopád dobré nálady při pondělku. Michael Schulte Rehab, Waterfall a s vámi padla na Hit Radio North Music.
1: Byl jsem na houbách.
0: A rostou, rostou.
1: Byl jsem ve splavech.
0: Ve starých splavech?
1: Ve starých splavech.
0: Mm-hmm.
1: Na co se chceš ještě zeptat? Jo, jestli rostou.
0: Mě zajímá, jestli rostou.
1: Přátelé, nerostou.
0: Ježišmarja. Já myslím, že po tom deštičku už by mohli trošku vystrčit růžky, drápky a
1: no,
0: cokoliv.
1: Myslela si to i moje manželka.
0: Jo.
1: Takže mi nařídila, že jedeme do splavu na houby. Já jsem si klepal na čelo, ale na druhou stranu jsem si vzpomněl na svoje dětství. My jsme vždycky jezdili do starých splavů k Mácháči na houby, protože tam vždycky rostly.
0: Mm-hmm.
1: Ale taky to bylo vždycky na podzim. A manželka řekla, že viděla v televizi reportáže, že už rostou.
0: Jo.
1: Takže jsme tam přijeli v červnu, vlezli do lesa a nerostou.
0: Takže byl to vejlet na houby.
1: Ne, pozor, byl to vejlet na borůvky, protože když jsme už v tom lese byli, tak jsem byl teda v šoku, že na to, že je teprve půlka června, tak houba ani jedna, včetně prašivek, ale bacha, borůvek, mraky.
0: No nekec.
1: Mraky. A to je tam vždycky většinou lidí sbírá až o prázdninách, ale jestli je to letos všechno nějak dřív nebo co až na ty houby, tak opravdu mraky borůvek v lese, takže přátelé, jestli už se vám zbíhají sliny na borůvkový koláč nebo sladký knedlíky, tak vyražte na Mácháč, borůvek je tam hafo.
0: A máme nějaký koláček tady?
1: Myslíš, že jestli jsem pek?
0: No.
1: Nepek.
0: Nepek. Smě teda vypek.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy.
15: V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: 16 hodin, 52 minut, Lady Gaga a Paparazzi.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: A vy jste taky pěkný paparazzi. Mm-hmm. Nás zásobujete, pane Karfík. 37, 39, 958, to je náš WhatsApp a tam s náma nejenom vysíláte, ale taky nás informujete o dopravě na severu Čech.
0: Aktuálně zpráva od Laduš z Chomutova, která píše: ahojky, silnice číslo 7, krásně průjezdná. Valíme, co to dá a posloucháme Hit Radio Nord Music. To je hezký.
2: Děkujeme moc. My připomínáme jedním dechem, že i za tohle můžou být 2000. Zkrátka dobře, kdo je s náma na WhatsAppu 37, 39, 958, ten má šanci, že ho vždycky na konci padla můžeme vylosovat a zavolat může vyhrávat 2000, ať už na benzín, anebo naftu.
0: Což se možná hodí taky další posluchačce, protože Ilča nám tady nechala teda jako prďáckou hlasovou zprávu.
3: Zrovna jedeme s mojí tetou v autě a cinklo nám, že máme doplnit do rezervy. Takže byste nám mohli pomoct. Mějte se!
0: Ilča se toho nebojí.
2: To je geniální.
0: To mě baví, ale...
2: Dojde ti benzín, dojde ti nafta, volej Hit Radio Nord Music.

0: David na Hit Radio Nord Music. Je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, jenom připomínám, na Lounsku za výjezdem z Podbořan směrem na Stachov stále probíhá vyprošťování bouraného kamionu, komunikace je tady uzavřená a bude uzavřená ještě minimálně do zítřejšího odpoledne, takže i tady očekávejte stále komplikace. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Letošní sbírka Český den proti rakovině zatím vynesla 31 milionů korun. Je to skoro o 2 miliony více než loni. Kampaň letos upozorňovala na prevenci nádorů hlavy a krku. Do sbírky se letos zapojilo 16 000 dobrovolníků a lidé si odnesli přes milion symbolických žlutých kytiček. Do zahraničí v posledním roce vycestovali skoro 2/3 lidí. Jen málo kdo si ale před cestou zjišťuje zdravotní rizika nebo využívá systém DROST. Co je potřeba nepodcenit, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě A. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou, dostatečný pitný režim, neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
9: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Po chladnějším začátku týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend pak budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a taky ve středu. Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu se posunul v historické tabulce nahrávačů po letošním play-off NHL mezi českými hokejisty na 4. místo. Dělí se o něj s Ondřejem Palátem. V 690 zápasech Pastrňák nazbíral 52 asistencí. Palát z New York Islanders pak na stejný počet přihrávek potřeboval přes 150 utkání.
11: Dneska už to nějak doklepem, i když teda doslova a do písmene, protože my se tady klepem celý odpoledne. Otevřeli jsme si okna, je nám zima, přátelé. Venku jenom 16 až 20 stupňů Celsia. Nicméně od zítřka už o něco teplejš. Sluníčko, mraky, může ještě sprchnout, ale pozor, rtuť na teploměrek se vyšplhá na 20 až 24 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Olala, každopádně 4 minutky po 5. vrháme se do poslední hodinky pondělní padla. S vámi Káťa Haplová.
11: A taky Kamil Bílský. No a tu poslední 60 minutovku nám ostartuje Eva Farná. Eva, která zažila Edenový víkend.
0: Jo.
11: Tak jestli jste tam nebyli, mrkněte na Instagram Hit Radio Nord Music. Je tam úžasný video a kdo ho zkoukne, jako by v Edenu byl.

0: 10 minut po 5. hodině pondělní padla, to je nejsladší tečka za tím prvním odporným pracovním dnu.
1: Ještě si odplivni.
0: Foj! S vámi Káťa Kamil a Hit Radio Nord Music.
1: Přátelé, ale taky jedna dobrá zpráva při pondělku. Představte si, že na severu Čech máme zase jeden světový unikát.
0: Já, my jsme zase světový, jo.
1: A jmenuje se Vodní hodiny.
0: Vodní hodiny.
1: Slyšeli jste někdy pojem Vodní hodiny? Já se musím přiznat, že jsem slyšel maximálně hodinky s vodotryskem.
0: Ale jako, a to je jenom takový ten jako v tom blbém fóru.
1: No, ale jako vodní hodiny, to jsem vlastně nikdy neslyšel a už vůbec to neumím představit. A my to tady máme.
0: Máme taky ty jako sluneční, že jo, jasně. Přesýpací, jasně, ale vodní jako na jaký bázi fungují, asi na bázi vodní, ano.
1: Takhle, jestli to chce někdo vidět na vlastní oči, ať vyrazí do Postoloprt. Protože v Postoloprtech udělali nový náměstí a právě v rámci toho nového náměstí jsou v Kašně vodní hodiny. Je to opravdu světový unikát, mají tam vlastně 12 podsvícených vodotrysků.
0: Jo, takhle.
1: A z jedné strany prej ukazují ty hodiny minuty a z druhé strany ukazují hodiny. Není to jako na první úplně jednoduchý asi pochopit, ale prej, když u toho chvilku stojíš a koukáš, tak pochopíš, kolik je hodin.
0: Fakt? Já?
1: To nepíšou.
0: Ty, ale tak to je dobrý nápad, vodní hodiny. Postoloprty.
1: Postoloprty.
0: Takový možná krásný tip na výlet, až bude hezký počasí.
1: No stopro se pojedu mrknout, protože to chci vidět na vlastní oči. Jedinou nevýhodu tu má, nejsou úplně přesný, prej musíme počítat plus minus 5 minut. Jako.
0: Jo.
1: Takže když dorazí za 5 minut 12, může být pozdě.

0: údajně nejlepší interpretka za volanty.
1: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Jak to myslíš, nejlepší interpretka za volanty?
0: My jsme nejlepší interpreti za volanty. Ne, při poslechu Taylor Swift dáváme za volantem nejvíc pozor, jsme nejvíc soustředěni.
2: Aha, to je dobrý. To bychom měli hrát furt.
0: No, většinou takhle asi u toho dopravního servisu by se to fakt hodilo. Abyste zpozornili.
2: Tolik pomoc od nás všem řidičům na severu Čech, ale vy nám taky pomáháte, protože využíváte náš WhatsApp 37 39 958. Aktuálně jsme vybrali třeba zprávu od Petra z Ústí nad Labem, který píše: cestou do Chabařovic dneska dvoje semafory. Jedny jsou dole ve městě podél Chemičky v Ústí a druhé hned na začátku Chabařovic. Tak počítejte s drobným zdržením.
0: Ježíš Peťo, a jo, vlastně, já tam tudy dneska potřebuju přes Chaba.
2: Tak bacha, samý semafory.
0: Tak to zas bude na dlouho.
2: Děkujeme za každou zprávu, kterou pomáháte i ostatním řidičům a hlavně slibujeme, že i dneska všechny hodíme do osudí. Za chvilku z nich počítač vylosuje jednoho z vás. No a tomu zavoláme, že vyhrává 2000 korun na benzín anebo naftu, jenom za to, že s náma vysíláte na WhatsAppu 37 39 958.
0: Tak last minute, už za chvilku jdeme na to, šťastnou cestou.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A co kdybych vám řekl, že pro vás mám něco, co vás zaručeně zbaví stresu? Alespoň na mě to fungovalo, já jsem o víkendu zkusil něco podle jednoho článku a hele, novej člověk.
4: Úplně vyčilovaný Míša.
3: Vy jste si toho nevšimli od rána. Technika 4-7, 4 vteřiny nádech a 7 vteřin dlouhý výdech.
5: To není to 6-7 teda.
3: Ne, je to 4-7, 4-7. Takže 4 vteřiny nádech, jo, takže pojďme na to teď. To platí pro vás, kdo nás posloucháte, jo? Tak a výdech, 7 vteřin. To je dobrý, ne?
4: Počítá to někdo ten
3: nádech? Já vám to počítám, Tak pojďme ještě jednou, teďka opravdu všichni společně i dostat u rádia.
4: To se má nějak jako opakovat, nebo?
3: No, ideálně byste to mělo dělat půl minuty, takže cca třikrát.
4: Tak to vám
3: Davide, počkej, Davide, Davide, už přestaň.
4: Ale tak jako zpřítomní to tak trošku člověka, je to příjemný.
3: Jako uzemní tě to vlastně tak trošku mě přijde, no. Ale už pro někoho jednou.
4: Přesně.
3: Davide.
4: Kaput. Dejme pro verse.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: To musíte zažít. Se slevomatem na Hit Radio.
7: Ahoj Richarde, ty k nám chodíš ze slevomatu vždycky s inspirací na volný čas a zážitky.
8: Ahoj, ahoj.
7: Ale co to, ty vypadáš nějak zničeně?
8: Je to... Já to moc nechápu, ale je to prostě tak, takže to musím říct. Jeden z pilířů slevomatu, který všichni znáte, je rozbitej. Prostě je konec.
7: Cože? No a co se stalo?
8: Určitě znáš kolotoč štěstí, jak tam můžeš vyhrát nějaký kredity nebo slevy každý den.
7: No, jasně znám.
8: Tak ten se rozbil.
7: Cože? Počkej, jako... To znamená, že už nejde točit na proslulým slevomatím kolotoči štěstí? No to si děláš srandu.
8: No jde, ale každý, kdo si zatočí, tak vyhraje. To není normální.
7: Jo, aha, takže to je jako dobrý rozbití.
8: No, jako pro lidi, jo, no.
7: Takže, já zde to chápu dobře, každý, kdo zatočí, tak něco vyhraje.
8: Přesně tak. Kredity nebo slevu třeba 10% na pobyty, až do 22. června.
7: No ale tak to je přece super, ne? Děkujeme!
8: Jo, není zač, ode mě to nemáte.
6: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Maruš, jsem unešenej! Pre, jestli chci plyn nebo benzín, že mě vyřídějí rychle a stačí jenom málo. Číslo účtu a podpis. Teď ležím v kufru a žádná škvírka!
2: Jo, ty jsi unešenej z auta!
3: Nechte se i vy unést ojetým vozem Škoda od společnosti Oky. Vše prověřené a námi servisované. Nyní získáte 3 servisní prohlídky a přezutí pneumatik zdarma. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus Okim, Lovosice a Louny. Okim.cz.
4: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Nord Music.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
8: Hitrádio.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton, Blood Running na Hitradio North Music. Máme 6:03. Vy posloucháte pondělní Padla.
1: A nebudem to dělat napínavý, nebudem chodit kolem horký kaše. Prostě jdeme rovnou na to. Z našeho WhatsAppu 37 39 958 jsme nechali počítač vylosovat vítěze dnešních dopravních zpráv, aby jsme mu zavolali, že vyhrává 2000 korun.
0: Tak který pak to bude telefon? Telefonky do ručky.
2: Prosím.
1: Tady je Hitradio North Music, odpolední show Padla, Káťa s Kamelem. Ahoj, Dane.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak jaká je cesta? Povídej.
2: Cesta, no upřímně, furt je to narvaný, teďka jsem v centru, upřímně říct,

0: máš teda zač. Dane, ale já jsem se prosím tě chtěla zeptat, protože ty jsi nám tady psal, že 13. směr Teplice zatím bez dramatu. Kamiony jedou, osobáky kličkují a slunce svítí, takže klasický český dopravní balet. To bylo jako strašně vtipný, ale řekni mě, v jakém teda městě svítí to sluníčko? Opravdu to byla 13. směr na Teplice?
1: Byla to 13, bylo to Průnerově momentálně.
0: Fakt jo, a tam jako svítilo sluníčko? To je neuvěřitelné.
1: Je to pravda, protože já si upřímně myslím, že jako někde na tom Chomutovem je černá díra, protože tam je vždycky počasí lepší než Ústí.
0: Jo, tak to by...
2: Ježíš, to je krásná černá díra.
0: Dávalo smysl.
2: No tak jo, chlape, my tě nebudeme dál zdržovat, rušit, aby si ještě kvůli nám nakonec nedostal pokutu za telefonování za volantem. Každopádně 2000 už se na tebe těšej a ty minimálně jednou natankuješ zadarmo.
1: Dobře, já vám děkuju, co vám pěkný den.
2: Tobě taky, ahoj. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: A pak, že je pondělí den blbec.
0: Že jo, člověče, s dvojkou v kapse na plnou nádrž, no tak to je to pondělí úplně jak z katalogu.
2: To nám ten týden krásně odstartoval, tak přátelé, jestli chcete být zítra anebo další dny taky takovýmhle šťastlivcem, pojďte s náma vysílat na našem WhatsAppu 37 39 958, protože celý červen rozdáváme 2000 korun na benzín anebo naftu.

0: kapela Linkin Park, Friendly Fire a s vámi pondělní padla na Hit Radio Nord Music. Za chvilku 6:45.
1: Před chvílí vyletěly další peníze do vzduchu, a to mezi vás, za to, že s náma vysíláte dopravu, tak bychom taky jedním dechem chtěli připomenout, že u nás můžete vyhrát i lístky na koncerty.
0: Aktuálně soutěžíme na našem Instagramu Hit Radio Nord Music o lístky na koncert kapely Činasky.
2: My máme rádi víno, milujeme krásné ženy.
1: Tak, takhle nějak to rozbalej už 19. června v Litoměřicích, přátelé. To je za 4 dny, jestli dobře počítám.
0: No, přesně
1: a
0: tak.
1: A vy u toho můžete být úplně zadarmo, jenom díky Instagramu Hit Radio Nord Music.
0: Stačí nám jenom osrdíčkovat, olajkovat příspěvek, sledovat samozřejmě náš profil a označit v komentáři někoho, s kým byste si prostě Činasky nejvíc užili. Takhle jednoduchý to je.
1: Tak jestli už jste doma, jestli už máte nohy na stole, jestli už si hrajete s mobilem a máte chvilku času, šup na Instagram Hit Radio Nord Music a zkuste vyhrát Činasky v Litoměřicích. Držíme palce.
3: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music, tvůj parťák na silnicích severních Čech. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
4: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
5: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Tahické léto v Akvapalace Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Akvapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalace.cz.
12: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Hit Radio North Music.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Timbaland a Katy Perry na Hit Radio North Music a padla má padlo.
1: To znamená, že i my to balíme, stejně jako jste to dneska zabalili vy. I my jsme přežili pondělí, stejně jako jste to včera, respektive dneska přežili vy. A těšíme se zítra ve 3.00, což je 15.00 na Hit Radio North Music. Ahoj!
0: Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jenom připomínám komplikace na Lounsku. Za výjezdem s Podbořem směrem na Stachov probíhá vyprošťování havarovaného kamionu. Komunikace je tady uzavřená a bude uzavřená ještě minimálně do zítřejšího odpoledne. Šťastnou cestu přeju. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
5: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: I'm Lenny Kravitz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda schválila zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Napojeny budou na státní rozpočet. Pro obě instituce to znamená ponížení částky na hospodaření zhruba o 15%. Obě média se už dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Většina peněz už se vybrala ve sbírce. Veřejnost se do ní může stále zapojit. Předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl.
9: Největší výzva tady toho celého 14-letého projektu tak bylo pojmenovat, jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, nebo všichni ti lidé, kteří nám dávali ty razítka, tak chtěli říkat, co to je ty varhany. A nakonec vlastně došlo k tomu, že se celé ty varhany staví podle směrnice o technických zařízeních. A ta implementace té směrnice na ty varhany je tak náročná, že nás stojí mnoho milionů korun.
2: Požehnání varhan začalo před hodinou koncertu vyvrcholí o víkendu. Ještě dnes a zítra mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit informace o škodách po letošních jarních mrazech. Poškození zatím nahlásilo na 400 pěstitelů peckovin, a to zejména jablek. Zítra startuje atletická zlatá tretra. Závodit bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Do rána většinou jasno, polojasno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, bude docela chladno. Zítra pak čekáme polojasnou oblačnou oblohu, zataženo místy déšť, zejména na západě, na Moravě a ve Slezsku, pak naopak teplej, většinou sluníčko a déšť až večer. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě teplej a mírný vítr západních směrů.
10: Čekali jsme na to celý víkend na pondělí 18. hodinu, abychom mohli odstartovat další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

fantastická energická věc, která vás na při pondělku nabila energií. Pokud ten start do nového pracovního týdne nebyl podle vašeho gusta, tak věřím, že teď se to naprosto změnilo. Rigeria, Vamos a la Playa, tak to byla záležitost, kterou jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My vám až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaný máme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým. Za chvilku německá partička Scorpions, Wind of Change, to bude velká romantika, taky na tuhle strunu si zadrnkáme. Teď každopádně Madonna, Die Another Day. Tak to je věc, kterou znáte z Bondovky. Madonna byla jedna z těch, která měla štěstí připravit soundtrack. No a právě proto si její hit můžeme teď připomenout na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezké pondělí.

0: Tohle byly Škorpíci, slíbená věc, Wind of Change. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic. My jsme si teď připomněli partu, která to dohromady dala v roce 1965 v německém Hanoveru. Tehdy ji založil Rudolf Schenker, to je zpěvák, jeho hlas jste měli možnost slyšet. A mimochodem je to taky jediný původní člen, který v té kapele hraje právě do dnešních dní. Wind of Change je rozhodně jedním z těch největších hitů, který ve své dlouhé kariéře světu představili. A my jsme ho teď rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic, ve kterém hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Za chvilku se vrátíme na taneční parkety. Tentokrát to ale nebudou ploužáky, pořádně to rozjedeme. There's a Party, DJ Bobo, taky Cyndi Lauper, anebo Goo Goo Dolls. I s těmi můžete tady na Hitradio počítat. Tak užívejte pondělí s datem 15. června. Hitradio.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Umíte omít mrkev? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte ji oloupat? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Víte, do jakého pokrmu byste ji přidali? Gratulujeme! Právě jste složili gastronomický test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
7: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým si společně uvaříme večeři. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
8: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kdo šetří, má za 3.
11: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
10: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
11: Zítra ušetříme.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
13: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
14: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
13: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
15: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
16: Jezd
5: jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
16: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle velká romantika a obrovská klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia budete poslouchat v playlistu Hit Radio až do 21. večerní. Joe Cocker a Jennifer Warren se stojí za písní Up Where We Belong. A tohle už je další pecka, kterou můžeme slíbit. Do konce hodiny velký hit Got My Mind Set On You. To je George Harrison, taky Shinies nebo Venga Boys zazní určitě do 19. Tak užívejte pondělní večer.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
10: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
11: Já bych koupil rákosku.
12: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
13: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce, pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo. Tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
18: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
19: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
19: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
12: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Podvětruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Posloucháte Hit Radio, 7:02, je tady Dominik, Vincent, taky Andrejka.
5: Ahoj přátelé.
6: Ahoj, ahoj. Hit Radio.
4: Krátká otázka, krátká odpověď, tak jaký jste měli víkend, přátelé?
5: Krátkej.
6: Já jsem se bavila náramně, já jsem byla na ikonickém koncertu Evy Farné.
4: My jsme neustále tady s Vincentem, že? Tak to musí někdo za nás obrážet.
5: My jsme tady nebyli o víkendu, my jsme prostě jenom neměli lístky.
4: Ale mysleli jsme na to, že tady budem.
0: Hit Radio North Music.
4: Za chvilku víc, když tu Evičku nadhodila Andrejka, tak ten koncert a vlastně jeden budoucí ještě rozeberem. Teď už činasky, hezké odpoledne.

0: kdo si popěvuje s náma. Doufám, že ne proti nám. Words Apart, posloucháte Hit Radio 9 minut po 19.00. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. No ale Andrejko, povídej, protože jak víme, Eva Farna, dva jedeny za sebou, jeden před sebou. Jaké to bylo, řekni nám. Počkat, mikrofon máme.
1: Bylo to fantastický, myslím si, že každý, kdo tam byl, mi musí dát jenom za pravdu, byla fenomenální. Nevím, jestli se ještě chystáte.
0: No, je vyprodáno, si říkala.
2: Dominik takže... už dneska dělal všechno pro to, všechno aby získal proto. Lístek. Oblejzá tady celý rádio. Říkám, prosím, nemá to někdo na Evičku.
1: Tak to nevzdávej, protože tě čeká krásný zážitek a mě tam překvapil jeden takovej hezký moment, protože jsi úplně zabraný do toho, ta stage je obrovská, do toho všechny ty kostýmy, tanečníci, fakt nevíš, na co dřív koukat. A já najednou koukala do toho obrovského davu, který byl fascinovaný a téměř nikdo z těch lidí neměl vytažený telefon.
0: To si netočili, to bylo tak krásný.
1: Ano.
0: Že to ani nenatáčeli. No,
2: protože všichni zapomněli na to, že zapomínají žít okamžikem. Víš, že konečně se jim vrátil zpátky ten jejich původní put a řekli si, já jsem nic natáčel, já jsem si to užíval teď a tady, to je neuvěřitelný, to je krásný.
0: Tak jestli někdo tohle s náma dokáže, tak je to Eva Farná samozřejmě, ale já si říkám, tohle by se mělo propsat do jiných koncertů, tak dejme vám, našim posluchačům, nějaký rady, jak s tím natáčením na koncertech.
2: Já na to mám ultimátní hack, live hack dokonce, Pojď. Jak se říká. Vemte ten telefon, jak jste zvyklí. Jo, ale stejně, přiznejte si, dámy a pánové, kolikrát jste někomu to video ukázali? Nikdy.
1: No, možná svým fanouškům na Instagramu.
2: No dobře, tak ty to nepotřebují vědět, ty mají otevu, ty tam jsou hlavně, jo, ty ani nesamurou lístky zadarmo, ty si ho koupí, Dominiku, ten
0: to
2: lístek,
0: nejsou fanoušci potom.
2: No, to potom nejsou fanoušci, ale vemte ten telefon a pokud tam něco chcete natáčet, zapněte tu zpětnou kameru a natáčejte sebe. A si pamatujete, jak vy jste se krásně cítili. Pamatujte si ten svůj výraz, ty svoje emoce, ty svoje zážitky.
0: Wow, co na to říkáš? Při jakých zážitcích by se s Andrejkou natáčela ty, které jsou ti příjemné?
2: Kam to posíláš? Já jsem tady chtěl jako zároveň, hezkou věc poslat lidem.
1: Mně napadá jenom ty, u kterých bych se natáčet nechtěla.
2: Ano, anebo Dominik, v případě Dominika neměla.
0: No tak jak jinak teď? Jedna stará dobrá. Možná

0: jsou Beaty, takový se dělali jenom v 90. To byl Michael? Ne. 19.20 posloucháte Hit Radio City Another Level prostě. S vámi taky Vincent, Dominik, který můžou sluchátka dneska. Dobrý?
1: No.
0: A Andrejka.
2: Ahoj.
0: Kamarádi, my vám přejeme hezký večer. Podívejte se, pokud míříte z práce takhle pozdě, kolem sebe. Je docela možný, že třeba pokud stojíte v koloně, tak kolem vás je spousta řidičů bez řidičského oprávnění. My všichni, jak jsme tady v místnosti, máme řidičák.
2: No máme, ale ne všichni aktivní, veď Domi.
0: Vinci?
1: Ne. Pojďme se k tomu dostat, Domčo. Proč neřídíš? Proč máš řidičák a neřídíš? Dobře, je to kvůli tomu, že jako tě teda stresuje řídit. Tomu rozumím, ale proč jsi
2: teda... Nebo ostatní řidiči?
0: Všechno, co jste vyjmenovali a můžete pokračovat, tak mě stresuje na těch cestách a já v životě víc stresu nesnesu.
1: Možná je to proto, že většina lidí na silnicích nemá řidičák. Já si myslím, že bych jako chtěl vidět, kolik řidičů taxislužeb má řidičák.
0: Je to dobrý postřeh, já jsem dělal řidičák relativně nedávno. Andrejko, ty 18. čerstvě.
2: Já, hoši, to už je taková doba, že už se to ani nepamatuju. Já jsem totiž měla řidičák už v 15.
1: Ty jsi měla
2: v 15? Konkrétně na skútr. A já se ptám, myslíte, že se dají ti páni, kteří s vámi uzavírají závěrečné zkoušky, obněkčit?
1: Ano, já jsem to měl. Mě totiž jeden můj...
2: A jsme zase u toho.
1: Mě totiž jeden můj instruktor, já jsem dělal víc těch testů, takže to můžu říct, protože to na něj neprásknu, ale on mi poslal SMSku pro svoji milenku, kterou já jsem viděl, že to je pro milenku a ne pro mě, takže jsem to proti němu trošku využil. Aha. A trošku jsem na něj zatlačil, že o tom vím. A on mi potom řekl, ale já neurčuju, jestli ty papíry dostanete nebo ne. To byl ten instruktor jenom.
0: No a verze, jak Andrejka obněkčila lektora i instruktora v autoškole, tu se dozvíte na našem Hero Hero. Placený obsah se chystá.
3: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtrží Konrad Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtrží Konrad Music.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.

0: A zní to, jak kdyby to zpíval jenom někde u ohníčku s kytarou. John Bon Jovi, posloucháte Hit Radio, 19 hodin 31 minut. Je tady s vámi Andrejka, ahoj. To je ona, Dominik a Vincent, který si zase něco nachystal.
1: No, nekruť očima, to je skvělá věc.
0: Já se těším.
1: Já jsem hračička, miluju hry a vy, milí posluchači, to je hlavně pro vás, to samozřejmě není pro tohohle nevděčníka. Andrejko, s čemu se tak směješ? Andrejka má záchvat smíchu, jenom ať víte.
0: Nemám něco v koutku u nosu, nebo...
1: Dobrý, tak možná poprvé uslyšíte, jak se Andrejka počurá v rádiu. Smíchy samozřejmě.
2: Já jsem doufala, že toho minulýho ahoj si nikdo nepřijme.
1: Tak já jdu na tu hru. Andrejka už je očividně pobavená. Přátelé.
2: Takzvaně ze soudku, bavím se sám.
1: Ano, bavím se sám. Tak já teďkonc pobavím snad úplně všechny. Já vám dám teďkonc na hádání zprávu. Nějaká zpráva, která se stala ve světě. A vy si řekněte v hlavě nebo nahlas, vy milí posluchači a vy tady, co jste zdali se mnou nahlas, jak ta zpráva doopravdy dopadla. Takže první zpráva je: muž hledal lochneskou příšeru. Místo toho našel
2: jenom dva vyfouklý balonky.
0: Muž hledal lochneskou příšeru, místo toho našel pohřešovanou manželku.
1: Ne, ale seš blízko. A? Manželku. On si totiž dal výpověď v práci, přestěhoval se do Skotska a 15 let normálně frajer tam hledal lochnesku a našel tam místo toho lásku svého života. Nevíme, jestli taky není monstrum.
2: Takže to nebyla fikce.
1: To nebyla fikce, to se opravdu stalo. A když už jsme u těch 15 let, tak půjdeme o rok vejš. Pilot Air Canada létal 16 let jako kapitán. Celou dobu však svému okolí i firmě zatajoval, že...
2: Jeho skutečné zaměstnání je...
1: Řekneš něco? Dominiku,
2: domluvně?
0: Zbytek se dozvíte v článku.
1: Ne, takže...
0: Tajil, že nemá ruce.
1: To by byl dobrý. No, skoro, hele, jsme blízko u toho, co jsme řešili před chvilkou. Tajil, že neměl řidičák na letadlo.
2: Oh.
1: On sfalšoval dokumenty, ale já si říkám, pokud 16 let dokázal lítat na falešný řidičák, tak ho možná nepotřebuje.
0: Dejte mu to.
1: No, tak teďkon chudáček sedí. Tak a teďkon z poslední, to nejlepší nakonec. A to je opravdu jako krásný. Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Mezi budovami. Ještě jenom...
2: Napadej mě samý z prostěrny.
1: Policisté v Kalifornii slyšeli volání mezi budovami. Jak se po demolici zdi ukázalo, tak šlo o...
0: Byl natáčení filmu pro dospělé.
1: To je hezký.

0: Ladíte Hit Radio Bangles. Přátelé, máme 19 hodin 38 minut ve složení Dominik, Andrejka a Vinca. Ještě jednou dneska naposled, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vidíš, Andrejko?
2: No a je to tam.
0: Je tam to ahoj, ale já se doufal, s tebou potkám na Rokáči. Přátelé, abyste věděli, o víkendu Rock for People. Andrejko, ty jsi byla?
2: Já jsem byla.
0: Dominik,
2: a pršelo moc.
0: No to byl ten důvod, proč jsem nejel, že?
1: Dominik mi říká půl roku, já se strašně těším, já to potřebuji, to bude úžasný. Tak mi volá, hele, bude pršet a nikam nedá, nechci zmoknout.
0: No ale s vámi, až posluchači, se chci podělit o ten pravý důvod. Já jsem tam totiž přemlouval kamaráda, ne Vincenta, ten mi řekl před půl rokem, už děj si sám, kašlu. Ale přemlouval jsem jinýho a říkal jsem, musíme jet, bylo to loni skvělý, teď si to užijeme, ale on se dělal na ten line-up, na kapely, moc to nebralo. A tak byl takovej polonalomenej, ale věděl jsem, dobrý, zařídím lístky, zařídím stan, zařídím prostě všechno. Nepomohlo to, když tam lilo, tak už byl v tom telefonu hodně otrávený, že by teda přijel, a já jsem to pochopil, tak jsem řekl, OK, nepojedem. Ale kdyby hořel tím entuziasmem jako já, tak jedu klidně v dešti.
2: No a pozor, a dostáváme se to k tomu, kdyby si měl řidičák, aktivní řidičák, naskočil by si do svého vozu.
0: Ano, já naskočím do vlaku.
1: A mohl si spát v autě.
2: A mohl si tam věc, protože takhle to řeším já. Když příliš přemlouvám někoho, kdo má na růžích ustláno, tak se seberu a jedu sama.
1: Přátelé, pamatujte si z toho, že pokud někoho musíte přemlouvat do nadšení a chcete mu ještě to nadšení zprostředkovat, tak to za to nestojí. Najděte si někoho, kdo už je nadšenej taky a nebudete muset to nadšení plejtvat. No,
2: to,
1: ano.
2: To zde krásně.
1: Najděte si kamarády z kroužku, nenuďte kamarády jít na kroužek.
0: Řekl to krásně, proto se rozrůstá naše parta tady, já si hledám kamarády a vím, že Andrejka na Rokáč jezdí, takže je všechno v pořádku.
1: To stejně jak s tím rádiem. My se tady nemusíme do ničeho nutit, my jsme nadšení, lidi to nadšeně poslouchají a všichni jsou happy.
0: Tak nezbývá popsat než co? Hezký večer.
1: A dobrou noc.
0: Ahoj.

0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz.
7: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.

mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řekl, že jasně. Ptali se mě, kolik jsem jich

0: Šátek, 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské.

0: veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
5: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
4: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz

No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota zavolá.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Mami, víš, že v Baggerparku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Baggerpark. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.baggerpark.cz.
6: Hit Radio.

0: Já z tebe snad vykvetu.
1: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz

0: tararararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z